0: tvůj názor.
1: Na mistrovství světa, tam vlastně taky pyro v letištích nebylo, takže si to dovedu živě představit. Já nevím, jestli to je škoda. Myslím si, že jakože nějaká, teď možná jako nechce mě fanoušci brát za slovo, jo, protože on ten jejich svět jako je docela jako složitě uchopitelný, ale myslím si, že nějaká, řeknu, řízená forma pyra, tak by mě asi na stadionech nevadila.
0: Celý pořad si poslechněte na frekvence1.cz. Česká republika poslala stovky dek, karimatek a postelí do Nepálu, který koncem srpna zasáhly ničivé povodně. Letadlo s humanitární pomocí odletělo z Prahy večer. Od každé položky poslalo Česko 500 kusů. Po povodních v Nepálu je podle tamních úřadů potvrzeno více než 1400 obětí, přičemž dalších 6100 lidí je stále pohřešováno. A čeští tenisté hrají po prvním dnu ve druhém kole kvalifikace Davisova poháru v Praze s Američany 1-1 na zápasy. Stav srovnal Jiří Lehečka. Ten porazil na tvrdém povrchu v O2 aréně světovou čtyřku a finalistu US Open Bena Sheltona 6-4 a 6-4.
2: Frekvence 1. Počasí.
0: V sobotu bude opět slunečno, teploty 19 až 24 stupňů Celsia, na horách jen kolem 15, občas se ale místy můžou vyskytnout také mlhy, pršet by ale nemělo. Tolik zprávy, další opět za hodinu, do té doby dobrý poslech.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
1: Celý můj život plave na vodě. Mám vítr z lidí, co...
2: Ale i hity legendy.

0: 3 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Policie upozorňuje na možnosti komplikací a kolon v dopravě během akce Dnu NATO. Hokejisté mistrovských Pardubic vyhráli ve druhém kole extraligy na ledě Litvínova 3-1. A teploty v sobotu půjdou až na 24 stupňů Celsia a bude slunečno. Na frekvenci 1 u zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Policisté upozorní na dopravní komplikace nebo kolony během akce Dny NATO, které se konají tento víkend 19. a 20. září. Zácpy můžou vznikat v okolí letiště v Mošnově. Návštěvníkům tak doporučují vyrazit na akci spíše vlakem. A právě železniční doprava bude v tyto dny posílena, jak ke spojům řekla mluvčí Českých drah Vanda Lajnochová.
2: Národní dopravce vypraví do stanice Mošnov Ostrava Airport speciální expresní spoje z Prahy, Brna a Olomouce. Kromě toho bude řada dálkových vlaků mimořádně zastavovat ve stanici Studénka, a to včetně vlaků kategorie Supercity. Ve Studénce zastaví i vlaky jedoucí ze Žiliny, Varšavy nebo Vídně. Posílena bude o víkendu i regionální doprava. Do zastávky Mošnov Ostrava Airport budou vypraveny zvláštní osobní vlaky ze stanic Ostrava Svinov, Bohumín a Opava Východ.
1: A více vlaků má jet také v opačném směru. Policie se po incidentech, které se odehrály v Německu, zaměřila na vyšší ochranu nádraží. Bezpečnostní situaci nepřetržitě monitoruje a vyhodnocuje a přizpůsobuje tomu svou službu, jak napsala na síti X. Německo čelilo v poslední době útokům na infrastrukturu. Zodpovědnost za srpnový dronový útok na letiště v Lipsku přisoudilo Rusku. Letiště Praha zavede opatření pro omezení aktuálních front na příletech, jako je úprava koridorů, zlepšení procesu registrace ve spolupráci s cizineckou policií nebo dalších pracovníků. Letiště to uvedlo v tiskové zprávě. Fronty na příletech ze zemí mimo šengenský prostor v poslední době vznikají kvůli zavedení evropského systému vstupu a výstupu. Situaci se snaží řešit také cizinecká policie. Hokejisté mistrovských Pardubic vyhráli ve druhém kole extraligy na ledě Litvínova 3-1 a připsali si tak první vítězství v sezóně. I díky 2 gólům v přesilových hrách zdolalo Dynamo Severočechy po 7. za sebou. Hokejisté Karlových Varů pak dosáhli na první body v nové sezóně, když ve druhém kole zvítězili na ledě Mladé Boleslavy 4-1.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V noci teploty můžou v údolích klesnout i na 5 stupňů Celsia. V sobotu pak skočí až na 19 nebo 24. A kromě občasné mlhy nás čeká slunečný den. Tolik zprávy, informace o počasí, další opět za hodinu. Do té doby dobrý poslech.

0: 4 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Odvolací soud zamítl odvolání psychiatra Jana Cimického. Čeští tenisté hrají v kvalifikaci Davisova poháru v Praze s Američany 1-1. A sobota bude slunečná s teplotami kolem 24. Na frekvenci 1 u zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Za 4 sexuální útoky a 35 případů vydírání odvolací soud potvrdil psychiatrovi Janu Cimickému 5leté vězení a 10letý zákaz činnosti. Zamítl tak jeho odvolání. 78letý psychiatr k jednání nepřišel. V minulosti vinu odmítl. Trestných činů se mělo dopustit mezi lety 79 a 2019. Oběťmi byly podle soudu hlavně pacientky nemocnice v Bohnicích a později centra duševního zdraví, které Cimický po odchodu z Bohnic založil. Od jarního zápasu Slávie se Spartou, kdy bylo utkání předčasně ukončeno kvůli výtržnostem, se stále vedou debaty o bezpečnosti. Někteří chtějí pyrotechniku na stadionech zakázat úplně, jiní zase tvrdí, že bez pyra nebude zážitek plnohodnotný. Hostem presklubu byl vedoucí fotbalové redakce deníku Sport Radek Špriňar, který přidal také svůj názor.
2: Na mistrovství světa, tam vlastně taky pyro v letištích nebylo, takže si to dovedu živě představit. Já nevím, jestli to je škoda. Myslím si, že jakože nějaká, teď možná jako nechce mě fanoušci brát za slovo, jo, protože on ten jejich svět jako je docela jako složitě uchopitelný, ale myslím si, že nějaká, řeknu, řízená forma pyra, tak by mě asi na stadionech nevadila.
1: Celý pořad si poslechněte na frekvence1.cz. Česká republika poslala stovky dek, karimatek a postelí do Nepálu, který koncem srpna zasáhly ničivé povodně. Letadlo s humanitární pomocí odletělo z Prahy večer. Od každé položky poslalo Česko 500 kusů. Po povodních v Nepálu je podle tamních úřadů potvrzeno více než 1400 obětí, přičemž dalších 6100 lidí je stále pohřešováno. A čeští tenisté hrají po prvním dnu ve druhém kole kvalifikace Davisova poháru v Praze s Američany 1-1 na zápasy. Stav srovnal Jiří Lehečka. Ten porazil na tvrdém povrchu v O2 aréně světovou čtyřku a finalistu US Open Bena Sheltona 6-4 a 6-4.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V sobotu bude opět slunečno, teploty 19 až 24 stupňů Celsia, na horách jen kolem 15, občas se ale místy můžou vyskytnout také mlhy, pršet by ale nemělo. Tolik zprávy, další opět za hodinu, do té doby dobrý poslech.

chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti.

sama. U sebe nese to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.

0: 5 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Policie upozorňuje na možnosti komplikací a kolon v dopravě během akce Dnů NATO. Hokejisté mistrovských Pardubic vyhráli ve druhém kole extraligy na ledě Litvínova 3-1. A teploty v sobotu půjdou až na 24 stupňů Celsia a bude slunečno. Na frekvenci 1 zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Policisté upozorní na dopravní komplikace nebo kolony během akce Dny NATO, které se konají tento víkend 19. a 20. září. Zácpy můžou vznikat v okolí letiště v Mošnově. Návštěvníkům tak doporučují vyrazit na akci spíše vlakem. A právě železniční doprava bude v tyto dny posílena, jak ke spojům řekla mluvčí Českých drah Vanda Lajnochová.
2: Národní dopravce vypraví do stanice Mošnov Ostrava Airport speciální expresní spoje z Prahy, Brna a Olomouce. Kromě toho bude řada dálkových vlaků mimořádně zastavovat ve stanici Studénka, a to včetně vlaků kategorie Supercity. Ve Studénce zastaví i vlaky jedoucí ze Žiliny, Varšavy nebo Vídně. Posílena bude o víkendu i regionální doprava. Do zastávky Mošnov Ostrava Airport budou vypraveny zvláštní osobní vlaky ze stanic Ostrava Svinov, Bohumín a Opava Východ.
1: A více vlaků má jet také v opačném směru. Policie se po incidentech, které se odehrály v Německu, zaměřila na vyšší ochranu nádraží. Bezpečnostní situaci nepřetržitě monitoruje a vyhodnocuje a přizpůsobuje tomu svou službu, jak napsala na síti X. Německo čelilo v poslední době útokům na infrastrukturu. Zodpovědnost za srpnový dronový útok na letiště v Lipsku přisoudilo Rusku. Letiště Praha zavede opatření pro omezení aktuálních front na příletech, jako je úprava koridorů, zlepšení procesu registrace ve spolupráci s cizineckou policií nebo dalších pracovníků. Letiště to uvedlo v tiskové zprávě. Fronty na příletech ze zemí mimo šengenský prostor v poslední době vznikají kvůli zavedení evropského systému vstupu a výstupu. Situaci se snaží řešit také cizinecká policie. Hokejisté mistrovských Pardubic vyhráli ve druhém kole extraligy na ledě Litvínova 3-1 a připsali si tak první vítězství v sezóně. I díky dvěma gólům v přesilových hrách zdolalo Dynamo Severočechy po sedmé za sebou. Hokejisté Karlových Varů pak dosáhli na první body v nové sezóně, když ve druhém kole zvítězili na ledě Mladé Boleslavy 4-1.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V noci teploty můžou v údolích klesnout i na 5 stupňů Celsia. V sobotu pak skočí až na 19 nebo 24. A kromě občasné mlhy nás čeká slunečný den. Tolik zprávy, informace o počasí, další opět za hodinu. Do té doby dobrý poslech.

0: největší hity posledních let.
1: Po svět je Hollywood.
2: I hity legend pop music. The winner takes it all. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starost.

0: 6 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Je to tak, jsou tady připraveny první ranní sobotní zprávy dneska s datem 19. září. Je tady taky Lucie Šmídová. Vám všem krásné dobré ráno z Frekvence 1.
2: Hezké ráno. Hasiči dostali požár haly v Rynholci pod kontrolu. Ode dneška si můžeme prohlédnout korunovační klenoty. Bude slunečno a teploty u 24. Hasiči dostali požár v průmyslové hale na zpracování plastu v Rynholci před půlnocí pod kontrolu. Dnes k ránu postupně snížili poplachový stupeň na základní. V budově už není materiál. Už v pátek hasiči uvedli, že předpokládaná škoda bude 300 až 400 milionů korun, protože požár zničil technologie. Ve Vladislavském sále Pražského hradu si od dnešního rána budou moci lidé prohlédnout české korunovační klenoty. Návštěvníci uvidí nejen korunu, žezlo a jablko, ale také korunovační roucho z roku 1653. Výstava potrvá do pondělí 28. září. Vstup je zdarma. Lidé chtěli, aby nové ulice ve dvoře Králové podpořily národní hrdost. Městem ale takové návrhy od veřejnosti neprošly.
3: Nové ulice tady vzniknou rozdělením jedné dlouhé ulice, která se postupným rozvojem města stala nepřehlednou, a také výstavbou. Objevily se nápady odkazující na textilní tradici, ale také návrhy spojené s místem. Zaujmout mohly například dva netradiční názvy patriotů, a to Králové dvorské jednoty a Králové dvorské svornosti. Nakonec zastupitelé rozhodli, že část ulice Dobrovského se bude jmenovat Tovární a Zbrusunová ulice bude nést jméno zdejší

0: do suchaře Jaroslava Černého. Oldřich Tomáš, Frekvence 1.
1: Největší šlágr viděli v pátek hokejoví příznivci v Kladně, které hostilo pražskou Spartu. Domácí udolali favorita po samostatných nájezdech 3-2. Třinec v utkání plném zvratu udolal Brno v poměru 6-5. Mistrovské Pardubice vyhrály v Litvínově 3-1. Venku zvítězili také Karlovy Vary, které si odvezly z Mladé Boleslavy 3 body po vítězství 4-1. Hradec Králové trochu překvapivě podlehl doma Českým Budějovicím 0-2. A Olomouc po velkém obratu přetlačila v prodloužení Plzeň 3-2.
2: Frekvence 1. Počasí.
1: Teploměry teď ukazují 7 až 11 stupňů na horách, 5 na Kvildě měří nulu. Místy pozor na mlhy. Ráno dopoledne bude jasno nebo skoro jasno. Během odpoledne bude převážně polojasno a večer začne na severozápadě přibývat další oblačnost. Nejvyšší odpolední teploty 19 až 24 stupňů.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Nehodu teď hlásí z Prahy. V ulici Rohanské nábřeží srazilo auto chodce. Na místě jsou záchranné složky. Jinak na hlavních tazích po celém Česku je teď slabý provoz a nezdržíte se, tak opatrně a šťastnou cestu. A příjemné vstávání ve společnosti Frekvence 1 teď už také Petra Wagnera.
3: No a společně se mnou jak jinak než víkendové ráno plné té nejlepší muziky, co si budem povědat 24/7. Jednak hned v úvodu té 6. hodiny raní taky Bee Gees, Kelly Clarkson, anebo právě teď otevíráme muziku kapelou, která už je přes 30 let na české hudební scéně. Činasky, Láska a Data. Hezké ráno.
1: Krásnou sobotu.
2: Víkendové ráno. A Petr Wagner.

0: 13 minut, tohle je sobotní ráno, tohle je taky víkendová frekvence 1. S vámi už i ranní ptáče Petr Wagner. Mějte pohodový a hlavně klidný víkend. Co pro vás mám a co vám nabídnu hned v úvodu té sobotní ranní hodinky s datem 19. září? Tak jednak to bude bezvadná další porce muziky. Muzika, to je základ našeho rádia Frekvence 1. Za chvilku Eva Farná a taky Miraj. Zajímavá hudební kombinace se singlem Vzpomeneš si, taky Axel a Ingrosso, taková zase pro změnu tanečnější věc, anebo Pitcha Boys. Rozhodně nebude chybět ani ranní rubrika Honzy Krause společně s Blondýnou. Vrátíme se v ní ke kauze českého státu a Bitcoinu. Odvolávám dar Bitcoinu, vzkázal Jiříkovský státu. Odvolávám, co jsem slíbil, odvolávám. Co teď? Odpověď vám dá už v rubrice Frekvence 1 Honza Kraus. No a také se třeba k té sobotní ranní snídaní dozvíte, jaká mastná pokuta čeká na strávníky v jedné dánské restauraci, pokud nesní objednané jídlo, zvláště masovněm. Myslím, že by to rázem mohla být i taková inspirace pro nás Čechy. Počkejte si na podrobnosti a hlavně držte vlnu s víkendovou Frekvencí 1.
1: Dny ETA jsou tady a...
2: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
3: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
4: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.

0: 6 hodin k tomu 30 minut, čili půl sedmá na spadnutí také krátké zprávy Rádia Frekvence 1. Jenom připomínám, připravená i rubrika Honzy Krause společně s Blondýnou. Ještě jednou se vrátíme ke kauze českého státu versus Bitcoin. Odvolávám dar Bitcoinu, vzkázal Jiříkovský státu. Co teď? Tak odpověď zaručeně vám dá a má i pro český stát za malou chvíli Honza Kraus. Odpověď na to dnešní počasí taky mám, můžu prozradit naopak já. Teď ráno počítejte ojedinělé na řadě míst České republiky s mlhama. Nejvyšší denní teploty 19 až 23, na jižní Moravě 24 stupňů. No a je tady půl sedmá, pojďme na krátké zprávy a Lucie Šmídová.
1: Dobré ráno, na více než 160 místech se dnes konají sousedské slavnosti Zažít město jinak. Festival má aspoň na jeden den v roce ukázat, jak mohou ulice vypadat a fungovat bez zaparkovaných a projíždějících aut. Obecním úřadům dnes formálně končí zákonná lhůta pro registraci přihlášek pro říjnové volby do obecních zastupitelstev a třetiny senátu na základě rozhodnutí soudů. Hokejisté Třince zůstali jediným extraligovým týmem s plným bodovým ziskem a potvrdili tuto bilanci. Budou mít možnost už dnes. Oceláři v předehrávce třetího kola přivítají Plzeň a stejně jako Škoda sehrají druhý duel během dvou dnů.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: V Litomyšli pozor na silnici 1/35 hlásí nehodu se zraněním, místem projíždějte opatrně a hustý provoz už teď na D1 u Brna, výrazně se ale nezdržíte. Pohodovou cestu s Frekvencí 1.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Jste nevděční, odvolávám dar bitcoinu, vzkázal Jiříkovský státu. Co vy na
2: to? Tak to je pozoruhodná kauza celá o sobě. Ne, on odvolal ten dar, což je jako právní úkon. Ale bitcoinová kauza je nejzajímavější tím, jaký ticho následovalo. A následuje to jako pozoruhodný. Aha. Protože, že se něco takového stane, je samozřejmě bizarní, že se to účastní stát, takový obchod je kuriózní. No a teďko s dovolením se požádá nějaký pán o audit, pak se to zruší uprostřed toho. A ticho, to je jako unikátní, do Zimetry je taky ticho. Takže oni k vám budou chodit tahat vás na policii za to, že jste řekla, že Jardé vůl, a tady bude tichoučko globální. No to ale teda soudruzi, to tady dělat po druhý nebudem, tuhle rundu rudou.
3: Jan Kraus a Blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na frekvenci.

0: 6 hodin, k tomu 4:40. Rádio Frekvence 1 a jestli právě teď snídáte, tak dobrou chuť a pozor, ať vám u toho jídla nezaskočí. Mastná pokuta čeká totiž na strávníky v dánských restauracích. Ve městě Køge musí zákazníci platit pokuty, pakliže na talíři nechají jakýkoliv kousek nesnědeného masa. Personál restaurace totiž postihuje jaksi pokutu a uplatňuje ji v případě, že host nedojí jakýkoliv kousek masa. Přičemž za každý tenhle ten kousek nedojezeného masa podnik účtuje 25 dánských korun, což je v přepočtu na naše nějakých 81 korun. Což mi tak trošičku připomíná i ten krásný vtip, jak přijdou dva termiti do restaurace a říkají číšníkovi: dobrý den, prosíme, stolek pro dva.
1: Léto umí být krásné, ale někdy je sluníčka prostě moc. Novinka Doktorvit Balance ti vrátí rovnováhu. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a sladidel. Ve svěžích příchutích máta, grapefruit a citron. Doktorvit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
2: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz. She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to do, do the thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lustin' for her, don't crazy face it.

0: Už jenom minutka nás dělí od 7 hodiny raní a taky přístupnou další porce muziky, kterou mám pro vás hned po 7. Vzpomínka na Mr. Big, Wild World. 90. velikánský hit, nebo něco novějšího, něco českého. Celý můj život plave na vodě. Xindolix bude na vodě. Co furt ten závoděj a závoděj. Určitě to není na Slapech nebo na Orlíku. A nebo taky J-Lo vás čeká. Pochopitelně té muziky bude mnohem víc, stačí neustále ladit Rádio Frekvenci 1.
1: 7 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Je to tak, přednost mají zprávy v 7. Lucie Šmídová, Rádio Frekvence 1.
2: Dobré ráno, dny na to můžou dnes komplikovat dopravu. Fotbalisté Liberce chtějí pátou ligovou výhru za sebou. Užijeme si slunečnou sobotu, teploty až u 24. Policie upozorňuje na dopravní komplikace a kolony během akce Dny na to, které dnes startují. Zácpy můžou vznikat v okolí letiště v Mošnově na Novojičínsku. Návštěvníkům tak doporučují vyrazit na akci vlakem. Právě ty budou posílené. Více ke spojům řekla mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
3: Národní dopravce vypraví do stanice Mošnov Ostrava Airport speciální expresní spoje z Prahy, Brna a Olomouce.

0: Se. Kromě toho bude řada dálkových vlaků mimořádně zastavovat ve stanici Studénka, a to včetně vlaků kategorie Supercity. Ve Studénce zastaví i vlaky jedoucí ze Žiliny, Varšavy nebo Vídně. Posílena bude o víkendu i regionální doprava. Do zastávky Mošnov Ostrava Airport budou vypraveny zvláštní osobní vlaky ze stanic Ostrava Svinov, Bohumín a Opava Východ.
1: Více vlaků pojede i v opačném směru. Bonusové slevy na jízdném na mnoha místech končí. Z 8 krajů, které loni v létě začaly studentům a seniorům proplácet extra slevu na jízdném ve veřejné dopravě, už je jen polovina. Speciální sleva skončila v Královéhradeckém kraji nebo také v Plzeňském kraji. Nejružnější nádraží na světě v centru japonského Tokia nyní testuje robotické odpadkové koše. Snaží se zjistit, jestli by jejich využití nemohlo usnadnit současnou pracovní zátěž úklidových čet. Každý je vysoký něco málo přes metr a pohybuje se rychlostí 20 cm za vteřinu. Fotbalisté Liberce se dnes v 9. kole první ligy představí na hřišti nováčka Artisu Brno a budou útočit na 5. vítězství za sebou. Druhý Slovan se může dostat do čela tabulky před Slavii Praha, na kterou ztrácí bod. Mistr hostí trápící se Plzeň až v neděli.
2: Frekvence 1.
3: Počasí.
1: Teploměry teď ukazují 7 až 11 stupňů, nejchladněji na šumavské Kvildě, tam měří 0. Místy stále pozor na mlhy. Ráno a dopoledne bude jasno nebo skoro jasno. Během odpoledne bude převážně polojasno. A večer se pak začne na severozápadě zatahovat. Nejvyšší teploty vystoupají na 19 až 24 stupňů.
3: Frekvence 1.
2: Doprava.
1: Hustý provoz už teď na D1 u Brna ve směru od Prahy, pomaleji pojedete od Domašova a zpomaluje se na D3 z Budějovic na Prahu od exitu Chotoviny, výrazně se ale nezdržíte, tak v pořádku dojeďte s frekvencí 1. A přejeme příjemné vstávání ve společnosti Petra Wagnera.
4: Krásné dobré jitro, taky víkendové frekvence 1, také té nejlepší muziky, no a jak jsme slyšeli ve zprávách, už se nám to tady komplikuje na těch hlavních silničních tazích, takže nejenom pro všechny řidiče, trpělivost a pohodovou muziku. Pink, Gigi Agostino a nebo Mr. Burke.
1: Krásnou sobotu.
2: Víkendové ráno.
3: A Petr Wagner.

0: Ta společnost vám v sobotním ránu 19. září dělá Rádio Frekvence 1. No a také ranní víkend plný nejenom bezvadné muziky, i v příštích minutách Marek Ztracený, J-Lo anebo Ten Sharp. A to není všechno, ale společnost vám také může dělat spousta zajímavých rozhovorů, které si vy sami můžete dávkovat dle toho, jak budete chtít. Hlavně sami si můžete taky ovlivnit to, co si pustíte. Zajímavé rozhovory třeba s politikem, hercem, zpěvačkou, cestovatelem, sběratelem anebo špičkovým vědcem, záleží na vás. Tohle všechno najdete jen a pouze na našem webu www.frekvence1.cz a nebo přes aplikaci U Radio Talk. Jako třeba teď aktuální rozhovor, celý rozhovor s hercem a Vojtou Vondráčkem, kterého jsme se ptali, jakou roli hraje ve filmu Dokonalý den.
1: Takhle, já tam mám pár jako minutek v tom filmu a já myslím, že jsem tam fungoval jako psychická podpora vládě Polívky spíš než jako herec. Dal jsem tomu hodně práce, protože vláda potřebuje pomoc na place.
2: Psychickou.
1: Já jsem právě pochopil, že proč tam přicházím až na konec placu, protože už to byl, on vláda měl zase nějaký 25. den, byl unavený, no, byl vyčerpaný. No tak jsem mu přišel udělat dobrou náladu. Já jsem přemýšlel, co s tím vlastně budu dělat a nakonec jsem pochopil, aha, já sem nejdu hrát. Aby to nebylo blbý, že herec dělá psychologa, tak mi tam dali roličku.

že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju, jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: 30 minut, Rádio Frekvence 1 a k tomu taky informace o tom dnešním počasí. To je sobotě s datem 19. září, skoro jasno až polojasno, později odpoledne a večer od severozápadu přibývání vysoké oblačnosti. Teď ráno pozor, to je hlavní informace pro všechny řidiče, trápí nás občas mlhy, nejvyšší denní teploty 19 až 23 stupňů, na jižní Moravě až 24. Co dalšího nového, pojďme si to říci v krátkých zprávách Frekvence 1 o půl osmé.
1: Česká policie v posledních dnech kvůli ruským hrozbám posílila hlídkovou činnost u nádraží hromadné dopravy, řekl to ministr vnitra Lubomír Metnar. Vinobraní v pražských Havlíčkových sadech dnes vyvrcholí hlavním programem. Návštěvníky čekají vína z více než 120 vinařství. V Mnichově dnes začíná 191. ročník pivních slavností Oktoberfest. Do 4. října ho navštíví více než 6 milionů lidí. Tuplák piva bude stát v přepočtu přes 360 korun.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Hustý provoz už teď na D1 u Brna ve směru od Prahy, zpomaluje se také na D3 z Budějovic na Prahu od exitu Chotoviny. Výrazně se ale nezdržíte. V pořádku, dojeďte s Frekvencí 1.

0: 7.43 aktuální čas ve víkendovém ránu na Frekvenci 1. No a malý tip od rádia Frekvence 1. Co třeba s načatou sobotou, kam si o víkendu udělat malý zajímavý výlet, co třeba do Vladislavského sálu na Pražském hradě. Tady si totiž od dnešního dne můžete prohlédnout české korunovační klenoty. Uvidíte nejenom korunu, žezlo, jablko, ale také korunovační roucho z roku 1653. Když to nesjednete dnes, můžete vyrazit kdykoliv, výstava potrvá až do pondělí 28. září, jenom připomínám, že ten den je státní svátek, takže je volno. No a podstatná informace, vstup na korunovační klenoty je zdarma. Nebo můžete vyrazit za hranice České republiky, protože dneska začíná v Mnichově 191. ročník pivních slavností Oktoberfest. Do 4. října ho podle pořadatelů prý navštíví zhruba na 6 milionů lidí. Jinak podstatná informace, když vyrazíte na Oktoberfest, tak tuplák piva bude stát v přepočtu asi 360 korun. Každopádně je z čeho vybírat a to samé platí i o muzice Frekvence 1. Ještě docela třeba z té české Slza, každý sám, Celine Dion anebo Freddie Mercury na Frekvence 1.
1: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.
2: Léto umí být krásné, ale někdy je sluníčka prostě moc. Novinka Dr. Vit Balance ti vrátí rovnováhu. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a sladidel. Ve svěžích příchutích máta, grapefruit a citron. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.

0: té české muziky, ale až po osmé.
1: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký kriký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
2: 8 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A ty přináší Lucie Šmídová, Rádio Frekvence 1. Hezkou sobotu vám všem.
3: Dobré ráno, stavba propojky D1 D35 by mohla začít za 2 roky. Hasiči dostali požár haly v Rynholci pod kontrolu. Bude slunečno a teploty u 24. Stavba silnice 1/73, která spojí dálnici D1 u Brna s budoucí dálnicí D35.

0: 5 u Moravské Třebové na Svitavsku by mohla začít v roce 2028. Jako první by měl vzniknout 8-kilometrový úsek mezi Bořitovem a Svitávkou na rozhraní Jihomoravského a Pardubického kraje. Stavba by měla trvat nejméně do roku 2035. Hasiči dostali požár v průmyslové hale na zpracování plastu v Rynholci před půlnocí pod kontrolu. Dnes k ránu postupně snížili poplachový stupeň na základní. V budově už není materiál. Už v pátek hasiči uvedli, že předpokládaná škoda bude 300 až 400 milionů korun, protože požár zničil technologie. Mezi Hradcem Králové a Trutnovem bude provozovat rychlíky soukromník. Ten lidem slibuje větší komfort.
1: Je to výsledek soutěže, v níž České dráhy nedokázaly dát lepší nabídku než majitel žlutých souprav. Regiojet nabídl výrazně nižší cenu za provoz linky, kterou objednává ministerstvo dopravy. Chce totiž 70 korun a 40 haléřů za vlakový kilometr, oproti současné úhradě 246 korun 80. Pokud vše dopadne, stát během šestiletého období ušetří skoro téměř 2 miliardy korun. Pro cestující ovšem bude na těchto spojích složitější nákup jízdenek, protože je bude potřeba od roku 2028 kupovat zvlášť. Oldřich Tomáš, Frekvence 1.
0: Největší šlágr viděli v pátek hokejoví příznivci v Kladně, které hostilo pražskou Spartu. Domácí udolali favorita po samostatných nájezdech 3-2. Třinec v utkání plném zvratu udolal Brno v poměru 6-5. Mistrovské Pardubice vyhráli v Litvínově 3-1. Venku zvítězili také Karlovy Vary, které si odvezly z Mladé Boleslavy 3 body po vítězství 4-1. Hradec Králové trochu překvapivě podlehl doma Českým Budějovicím 0-2 a Olomouc po velkém obratu přetlačila v prodloužení Plzeň 3-2.
2: Frekvence 1. Počasí.
0: Ráno a dopoledne bude jasno nebo skoro jasno a ojediněle mlhy. Během odpoledne bude převážně polojasno. Večer se začne na severozápadě zatahovat. Nejvyšší odpolední teploty 19 až 24 stupňů.
2: Frekvence 1. Doprava.
0: Zdržet se teď můžete na D2 mezi 3. a 10. kilometrem směrem na Bratislavu. V levém pruhu jede vozidlo údržby. Tak opatrně a pohodovou cestu s Frekvencí 1. A také příjemné vstávání, teď už má slovo Petr Wagner.
3: Krásné dobré jitro, pohodovou sobotu, to podstatné už řečeno bylo, pojďme si hrát slibovanou muziku. Otevíráme 8. hodinu raní českou muzikou, kapela Jelen, Někde kolem.
0: Krásné ráno.

od dveří. Tak si na mě, když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.

0: 15 minut, tohle je sobotní ráno, tohle je také víkendová frekvence 1. S vámi taky ranní ptáče Petr Wagner, mějte pohodový a hlavně klidný víkend. Co pro vás mám a co vám nabídnu v sobotním ránu 19. září, takhle z kraje 8. hodiny raní? Tak jednak to bude bezvadná muzika, Lucka Bílá, dobrý kafe, můžete si vychutnat společně, někdo cortado, někdo cappuccino. Taky bude Anastasia, anebo muzika z filmu Pulp Fiction Arch Overkill. Nebude rozhodně chybět ani ranní rubrika Honzy Krause a blondýny. Pozor, ať vám nezaskočí, jestli právě teďka snídáte. Honza Kraus vám řekne, co vám v Dánsku hrozí, pokud v restauraci nesníte objednané jídlo, zvláště potom masovněm. No a také se v téhleté hodině třeba dozvíte, že ve Římě bojovali v ulicích s elektrokoloběžkama, pak byly elektrokola a teď jsou to dokonce golfové vozíky. Ano, turisté si to teďka po památkách frčí v golfovém vozítku. Je jich tam strašně moc. Více vám prozradím v téhleté hodině sobotního víkendu na Frekvenci 1.
1: Jak se do rádia volá,
2: tak se z rádia ozývá.
1: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
2: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
1: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
2: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
1: Nahrajte vzkaz.
2: A už jsme v kontaktu.
1: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vypadá.

0: Za malou chvíli se ve zprávách Rádia Frekvence 1 podíváme taky na dopravu, na tu aktuální sobotní. Podíváme se taky na to, jaká bude sobota, co se týká 19. září. Skoro jasno až polojasno, to predikují meteorologové. Nejvyšší denní teploty 19 až 23 stupňů Celsia, na jižní Moravě 24. No a ještě taky v rychlosti připravená rubrika Honzy Krause společně s Blondýnou, který vám řekne, co vám v Dánsku hrozí, pokud v restauraci nesníte objednané jídlo. Ale teď pojďme na krátké zprávy Frekvence 1.30.
1: Dobré ráno, na více než 160 místech se dnes konají sousedské slavnosti Zažít město jinak. Festival má aspoň na jeden den v roce ukázat, jak mohou ulice vypadat a fungovat bez zaparkovaných a projíždějících aut. Obecním úřadům dnes formálně končí zákonná lhůta pro registraci přihlášek pro říjnové volby do obecních zastupitelstev a třetiny senátu na základě rozhodnutí soudů. Hokejisté Třince zůstali jediným extraligovým týmem s plným bodovým ziskem a potvrdili tuto bilanci, budou moc možnost už dnes. Oceláři v předehrávce třetího kola přivítají Plzeň a stejně jako Škoda sehrají druhý duel během dvou dnů.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: A zkontrolujeme sobotní ranní provoz.
3: S pomalejším provozem počítejte na Pražském okruhu od 83. kilometru ve směru k dálnici D1. Důvodem je dopravní omezení. Jinak jsou dálnice plynule průjezdné, bez nehod a bez kolon. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
2: Frekvence 1. To nejlepší z muziky.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Dánská restaurace pokutuje zákazníky za nesnězené maso. Co vy na to?
2: A jak je pokutuje jako?
1: Naučtuje jim 25 dánských korun, tedy na naše 81 korun navíc.
2: A co to je za drzost?
1: Když nedojí 3 a více kousků.
2: A co je to za drzost jako? To bude nějaká ekodrzost zase. Ale co vám je do toho, já jsem zaplatil, asi s tím jsem můžu dát na hlavu a házet do dálky, když na to přijde.
1: No, tak možná tomu kousku, co jste nesnět, je to líto.
2: To myslím, že ne, protože kdyby mu to bylo líto, tak by na ně muselo být vidět, že pláče, nebo že si odešel stěžovat do kuchyně. Ne, ale jsou to takový uzurpační, myslím, zásahy do těch osobních svobod, které jsou zcela nepřijatelné. Tak to nedělejte, nemůžete to dělat. Jako já sám, to je vždycky Ivan Kysen, ta říká, že ona sní o tom, že bych dělal v letadle stevarda, že jo? Co obsluhuje, jako?
1: Ne, to nechce nikdo.
2: Ne, ale ona říká, že si to neumí představit a vždycky mě hraje, jak někdo říká džus a já říkám, teď směl, hele, tam nebudu chodit každou chvíli.
1: Ano, no, je tak to.
2: Furt nekřič, já o tom vím, no, počkáš tam, je to dlouhý to letadlo, ne? Tak ona vždycky si přehrává scénky Kraus stevardem, ale proto to nemůžu dělat, jako já na to nemám vůbec nadání, no. Já něco můžu dělat, něco ne, a něco je doslova nebezpečný.
3: Jan Kraus a Blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: 8 hodin, 43 minut, víkendové, sobotní ráno na frekvenci 1 v plném proudu a my se z České republiky vydáme teďka na skok do Říma. Nejdříve tady byly pro turisty elektrokola, potom pro změnu elektrokoloběžky a teď jsou tady i golfové vozíky. Právě ty totiž měly jaksi usnadnit turistům pohyb po centru Říma. Namísto toho teďka golfové vozíky začínají působit obrovské problémy, jsou v italské metropoli prý novým fenoménem a jejich počet tam neustále prý roste. Zatímco někteří turisté si pochvalují jaksi jejich skladnost, teď myslíme ty golfové vozíčky, jiní naopak kritizují, že prohlubují problémy s masovým cestovním ruchem. Město se prý chystá zakročit, některá média už nazývají situaci invazí a tvrdí, že elektrické golfové vozíky si vzali Řím jako svoje rukojmí. No, uvidíme, co přijde po golfových vozících a na to víkendové cestování, třeba pro změnu po českých luzích a hájích, další skvělá porce muziky, Boson, One Million, Divokej byl znamení, anebo Fun Factory a Celebration.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
2: Ty nejlepší aktuální hity.
1: Největší hity posledních let.
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
3: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
4: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na Portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.

0: Máte v uších víkendové ráno na frekvenci 1, to sobotní s datem 19. září. Za malou chvíli se mrkneme, jak nám se rýsuje do toho dnešního dne počasí a jak nám to vypadá s dopravou, to všechno ve zprávách. Ode mě info, co se týká muziky. Jednak to bude, nebo budou, partička Cure. K tomu přihodím českou partičku jménem Činasky. Sice let na české hudební scéně a furt jim to šlape. No a dáme si taky další partičku z 90. jménem Rednex. No a další partička, respektive dva, vás čekají v pořadu Cože, ale až po 9. hodině.
1: 9 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A ty přináší Lucie Šmídová, Rádio Frekvence 1, vám všem pohodovou sobotu.
2: Dobré ráno, u letiště v Mošnově je kolona na 9 kilometrů, zdržíte se 2 hodiny. Fotbalisté Liberce chtějí 5. ligovou výhru za sebou. Bude slunečno a teploty u 24. U letiště v Mošnově jsou ze všech stran kolony aut, které jedou na dny NATO. Lidé mohou čekat i 2 hodiny. Nejdelší kolona je od Studénky asi 9 kilometrů. Návštěvníkům doporučují vyrazit na akci vlakem. Právě ty budou posílené. Více ke spojům řekla mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
3: Národní dopravce vypraví do stanice Mošnov Ostrava Airport speciální expresní spoje z Prahy, Brna a Olomouce. Kromě toho bude řada dálkových vlaků mimořádně zastavovat ve stanici Studénka, a to včetně vlaků kategorie Supercity. Ve Studénce zastaví i vlaky jedoucí ze Žiliny, Varšavy nebo Vídně. Posílena bude o víkendu i regionální doprava. Do zastávky Mošnov Ostrava Airport budou vypraveny zvláštní osobní vlaky ze stanic Ostrava Svinov, Bohumín a Opava Východ.
2: Bonusové slevy na jízdném na mnoha místech končí. Z 8 krajů, které loni v létě začaly studentům a seniorům proplácet extra slevu na jízdném ve veřejné dopravě, už je jen polovina. Speciální sleva skončila v Královéhradeckém nebo také Plzeňském kraji. Nejrušnější nádraží na světě v centru japonského Tokia nyní testuje robotické odpadkové koše. Snaží se zjistit, jestli by jejich využití nemohlo usnadnit součástí.

0: trpasnou pracovní zátěž úklidových čet. Každý je vysoký něco málo přes metr a pohybuje se rychlostí 20 cm za vteřinu. Fotbalisté Liberce se dnes v 9. kole první ligy představí na hřišti nováčka Artisu Brno a budou útočit na 5. vítězství za sebou. Druhý Slovan se může dostat do čela tabulky před Slavii Praha, na kterou ztrácí bod mistr hostí trápící se Plzeň až v neděli.
1: Frekvence 1. Počasí.
0: Ráno a dopoledne si užijeme jasno nebo skoro jasno. Během odpoledne bude převážně polojasno. A večer se začne na severozápadě zatahovat. Nejvyšší teploty vystoupají na 19 až 24 stupňů.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: A jak už jsme říkali, u letiště v Mošnově jsou ze všech stran kolony aut, které jedou na dny na to. Nejdelší kolona je od Studenky, asi na 9 kilometrů, zdržíte se 2 hodiny. A zdržíte se také na Pražském okruhu.
2: S pomalejším provozem počítejte na Pražském okruhu od 83. kilometru ve směru k dálnici D1. Důvodem je dopravní omezení. Jinak jsou dálnice plynule průjezdné bez nehod a bez kolon. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
0: 3 minuty po 9. hodině pokračuje víkendové ráno na Frekvenci 1. Slovo má opět Petr Wagner.
3: A společně se mnou také v této hodině Michal Suchánek, Petr Kolečko a spousta suprový muziky.

0: 9.14 a je to opět tady tradiční nerozlučná dvojka ostřílených rádců Michal Suchánek, Petr Kolečko a je vám jasné, že přichází pořad, cože jdeme řešit jeden z vašich mnoha dotazů.
1: Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na frekvenci 1.
2: V televizi pořád slyším, že nějaký člověk má o kolečko víc. Kolik koleček má normální člověk a kam se mu to kolečko vlastně montuje? František 63, Praha.
3: No asi bych na to měl odpovědět já. Kam se mu montuje?
2: No tak to je takový asi slovní obrat, takový legrační. Samozřejmě víme, že se rodíme a nemáme tam žádný ty mechanický čas, jo, to...
3: Tak ono to je takový to hodinářská představa, že tam máme, to jsou vlastně to ozubený kolečka a je tam celý ten systém. A vlastně, když máš to o kolečko víc, tak je to logicky, protože celý ten stroj, že jo, ano. Už prostě od mistra Hanuše, jako je Orloj, tak má mít nějaký počet jako
2: jo, těch promiň, koleček. Mistr Hanuš, který nejet mrkev.
3: Který nejet mrkev, přesně tak. Ale asi je hodně kapusty, protože právě slyšel to cvakání, těch to si vzpomenou diváci, posluchači z našich bývalých dílů, jsme se bavili o mrkvi, ale prostě o kolečko víc je jasný, jo. Máš prostě ten stroj a tam máš vlastně ten počet kompatibilních koleček,
2: ano.
3: Který je nějaký. A o kolečko víc je většinou, že ty máš ještě vedle toho jedno kolečko úplně samostatný, na nic napojený, který se prostě točí.
2: No.
3: A většinou to poznáme tak, že nám jakože slyšíme takový lehký bzuchkot jako v hlavě.
2: Jo.
3: Takový cvakání.
2: Jo. Neříká se o kolečko míň?
3: A o kolečko míň se říká a to pak neslyšíme vůbec nic, protože tam ten stroj vůbec nefunguje, no.
1: Cože?
4: Suchánek a Kolečko na frekvenci 1.
1: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu frekvence 1.
5: Datard uvádí. Škoda Octavia. Na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně.
6: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
7: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.
8: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení, bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
9: Dny Marian.
10: Dny Marian, jo.
9: Ano, Dny Marian s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
10: No to je sen.
9: Zatát, opravdový elektrospecialista.
11: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
12: Ahoj Evi. Ty přihledáš novou sedačku a už jsi byla ve fáze? Tam ti specialistky na pohodlí s výběrem fakt pomůžou. Navíc probíhají dny Marian. Během nich ve fáze získáš slevu 20% na vše a při platbě kartou Mastercard 3% navíc. Akce končí už v pondělí. Tak do které prodejny vyrazíme? Když kvalitní sedačku, tak od fáze. Více na fáze.cz.
13: Nejoblíbenější nákupy roku jsou zpět. Dny Marian. Od 18. do 21. září přicházejí se slevovými kupóny na módu, kosmetiku, elektro i vybavení bytu. Stáhněte si aplikaci Dny Marian a užijte si slevy až 70%. Nakupujte chytře od 18. do 21. září. Dny Marian.
14: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.
15: Pozor, pozor! Hlásíme, že park Miraculum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy!
16: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy!
15: Rozbalí to Karol Akvído, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
16: Tohle si nesmíš nechat ujít.
15: Kompletní program najdeš na Piggy.cz.
17: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Piggy a Lily jezdí za dětmi vždy bezpečně.

0: 9 hodin, k tomu 29 minut, Rádio Frekvence 1 vám všem pohodovou sobotu. Věděli jste, že vznikl ve světě nový fenomén spojený s fotografováním a součástí je každý z nás. Něco si jednoduše vyfotíte do svého telefonu a potom si některé fotografované objekty vybavujete hůře než ty, na které jste se původně dívali. Je to tak, já vám za malou chvíli řeknu, proč tomu tak je. Na Frekvenci 1 počkejte si na to, k tomu informace o tom dnešním počasí s datem 19. září. Teď nejvyšší denní teploty 19 až 23 stupňů, na jižní Moravě to povyskočí až na 24. Co dalšího nového, jsou tady krátké zprávy Frekvence 1 a půl desátá.
1: Dobré dopoledne, na letišti v Mošnově na Novojičínsku dnes začaly dvoudenní dny NATO v Ostravě a dny vzdušných sil armády České republiky, které jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Na cestu počítejte s velkou rezervou, tvoří se tu kolony, pořadatelé doporučují využít vlak. Obyvatelé Mirovic na Písecku v referendu převahou hlasů odmítli stavbu větrných elektráren na území města a jeho částí. Dnes odpoledne začíná 191. ročník pivních slavností Oktoberfest. Do 4. října ho navštíví více než 6 milionů lidí. Tuplák piva bude stát přepočtu přes 360 korun.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: 2 hodiny se můžete zdržet při cestě na dny NATO. U letiště v Mošnově jsou ze všech stran kolony aut. Nejdelší je od Studenky asi 9 kilometrů. A ještě přidáme pohled na hlavní tahy.
3: 20-minutovým zdržením počítejte na Pražském okruhu od 82. kilometru ve směru v dálnici D1. Důvodem je dopravní omezení. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
2: Lepší z muziky.
4: Rád bych si koupil cukrovou.

0: 9.40, takový aktuální čas ve víkendovém sobotním ránu s datem 19. září. Hezké ráno, hezké dobré dopoledne a příjemný poslech Frekvence 1. Co si budeme? Fotíme dovolené, fotíme koncerty, fotíme děti, jídlo, fotíme i obyčejné okamžiky cestou do práce, telefon máme stále po ruce. No a během několika vteřin si můžeme vytvořit záznam čehokoliv, co nechceme zapomenout. Jenomže vědomí, že máme okamžik uložený v telefonu, může právě ovlivnit, jak dobře si ho později vybavíme. Fenomén známý teďka nově ve světě jako phototaking impairment efekt ukázal, že lidé si mohou některé fotografované objekty vybavit hůře než ty, na které se pouze jenom dívali vlastním okem. Jedním z možných vysvětlení je podle nejnovějších badatelů a výzkumníků, že část práce spojené s uchováváním informace přenecháváme většímu zájmu, když stiskneme tlačítko a pořídíte si fotografii. V podstatě tím mozku vyšlete zprávu, že fotoaparát si to pamatuje za vás. Je to podobné, jako třeba když si zapíšete do kalendáře nějakou schůzku, v ten okamžik již víte, že si tu informaci nemusíte uchovávat v hlavě, že ji máte třeba napsanou právě v tom kalendáři. No. Co byste si ale rozhodně pamatovat měli, že Rádio Frekvence 1 za vás platí účty, a to denně, a hlavně, že Rádio Frekvence 1 vám dává 24 hodin denně tu nejlepší muziku. Tak tomu bude i v následujících minutách Harry Styles, Support Lesbians anebo duo Roxette.
1: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení, bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
2: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz

0: zprávy, ale ještě předtím muzika po celý, David Guetta a Bebe Rexha. Pustíme si taky Anouka.
1: Já už to začínám chápat.
0: A dáme si i Ariem. Tak zůstaňte s námi příští hodině. Za chviličku zprávy.
2: Obrovská slevová akce.
3: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůzíž za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
4: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
5: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.
2: Se v Planeu. Pouze do pondělí ušetříte se slevodny až 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
6: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní okurka hadovka kus za 16,90 a Gambrinus originál desítka půl litru ve skle za 12,90 do 22. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
7: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.
8: Pozor, pozor! Hlásíme, že park Mirákulum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy!
9: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy!
8: Rozbalí to Karol Akvído, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
9: Tohle si nesmíš nechat ujít.
8: Kompletní program najdeš na Piggy.cz.
10: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Piggy a Lily jezdí za dětmi vždy bezpečně.
11: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký kriký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
12: 10 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Aluci Šmídová, pěkné dopoledne.
13: Hezké dopoledne. Ráno odstartovaly dny na to. Aplikace Záchranka umožní v dalším kraji tísňové volání s přesnou polohou. 9-kilometrová kolona je u Mošnova. Na letišti v Mošnově na Novojičínsku dnes začaly dvoudenní dny NATO v Ostravě a dny vzdušných sil armády České republiky, které jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Na cestu počítejte s velkou rezervou, tvoří se tu dvouhodinové kolony. Navíc dopravní situace se stále zhoršuje. Pořadatelé doporučují využít vlak. Obyvatelé Zlínského kraje mohou mít díky aplikaci Záchranka tísňové volání s přesnou polohou a svým zdravotním profilem přímo v telefonu. Kraj se stal 11. partnerským krajem aplikace, pomocí které si lidé mohou mobilní

0: ním telefonem snadno a rychle přivolat první pomoc. Ve Vladislavském sále Pražského hradu si od dnešního rána můžou lidé prohlédnout české korunovační klenoty. Návštěvníci uvidí nejen korunu, žezlo a jablko, ale také korunovační roucho z roku 1653. Výstava potrvá do pondělí 28. září. Vstup je zdarma. Lidé chtěli, aby nové ulice ve dvoře Králové podpořily národní hrdost. Městem ale takové návrhy od veřejnosti neprošly.
1: Nové ulice tady vzniknou rozdělením jedné dlouhé ulice, která se postupným rozvojem města stala nepřehlednou a také výstavbou. Objevily se nápady odkazující na textilní tradici, ale také návrhy spojené s místem. Zaujmout mohly například dva netradiční názvy patriotů, a to Králové dvorské jednoty a Králové dvorské svornosti. Nakonec zastupitelé rozhodli, že část ulice Dobrovského se bude jmenovat Tovární a Zbrusunová ulice bude nést jméno zdejšího sochaře Jaroslava Černého. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
0: Fotbalisté Liberce se dnes v 9. kole první ligy představí na hřišti nováčka Artisu Brno a budou útočit na 5. vítězství za sebou. Druhý Slovan se může dostat do čela tabulky před Slávii, na kterou ztrácí bod. Mistr hostí trápící se Plzeň až v neděli.
2: Frekvence 1. Počasí.
0: Máme před sebou slunečnou sobotu, dopoledne bude jasno nebo skoro jasno, během odpoledne bude převážně polojasno, teprve večer se na severozápadě může zatáhnout a nejvyšší teploty vystoupají na 19 až 24 stupňů.
2: Frekvence 1. Doprava.
0: 2 hodiny se můžete zdržet při cestě na Dny NATO. U letiště v Mošnově jsou ze všech stran kolony aut. Nejdelší kolona je od Studénky asi 9 kilometrů. A ještě přidáme pohled na hlavní tahy.
3: 20-minutovým zdržením počítejte na Pražském okruhu od 82. kilometru ve směru v dálnici D1. Důvodem je dopravní omezení. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
0: Víkendové vysílání na Frekvenci 1 pokračuje taky 3 minuty po 10. hodině. Je už tady Veronika Elhotová. Hezké dopoledne.
4: Hezké dopoledne. Jak si můžete opět užít víkend, kde se to co koná za akce, tak o tom za chviličku v pravidelných typech, kam vyrazí. No a v téhle hodině nebude samozřejmě chybět ani tradiční narozeninová rubrika. Vzkazy posílejte buď přes apku Frekvence 1 anebo SMS-kou na číslo 736 300 444. Máme 3 minuty po 10. hodině, jste s Frekvencí 1 a jdeme hrát to nejlepší z muziky.
2: To nejlepší z muziky a ver

Pokud si říkáte, kam dneska vyrazit, kde se co zajímavého koná, tak já mám pro vás opět pár tipů. Začneme v Plzeňském kraji. Pálit vás to dneska bude rozhodně v Nezvěsticích. V Sokolovně startovala 12. ročník akce Nezvěstické chili. A krom rostlin, plodů a občerstvení s chili papričkami se můžete těšit taky na živou hudbu a dětský koutek. Krásný zážitek v podobě pohádek, rytířů, barevných světýlek a také lampionového průvodu čeká na děti na zámku Wartenberg ve Stráži pod Ralskem. Od 14 hodin tu začíná lampionová slavnost. Na lázeňské kolonádě v Poděbradech se dneska odpoledne v rámci Světového dne srdce uskuteční tradiční, charitativní a taky edukační akce, a to v oblasti prevence kardiovaskulárních chorob, Poděbradský den srdce. Bystřice nad Pernštejnem zve tento víkend na slavnosti brambor. Je to akce pro celou rodinu s pestrým programem a samozřejmě nebudou chybět bramborové speciality. A poslední pozvánka bude do Ostravské zoo. Dneska tu proběhne tradiční akce pro seniory, kteří budou mít vstup zdarma, no a můžou se těšit na speciální doprovodný program. Tak si užijte víkend podle svého gusta s poslechem Frekvence 1. Datard uvádí.

0: na číslo 736-300-444 a už za chvilku budeme přát oslavencům.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: Zdržíte se na Pražském okruhu.
2: 20-minutovým zdržením počítejte na Pražském okruhu od 82. kilometru ve směru v dálnici D1. Důvodem je dopravní omezení. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
0: A šťastnou cestu vám přeju s Frekvencí 1.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

21, za 5 minut bude 10:45 a já vám všem přeju krásnou sobotu. A taky dneska slavíme 19. září. Se narodil oblíbený britský herec Jeremy Irons, kterého jsme mohli vidět například v roli Aramise ve filmu Muž se železnou maskou. Slaví 78. narozeniny. U nás přejeme k 68. narozeninám všechno nejlepší oslavenkyni, a to herečce a daberce Valerii Zavadské. A 46 let je herečce Zuzaně Vejvodové. Takže všechno nejvíc nejlepší. No a komu přejete vy? Mám tu jeden vzkaz, který je od Domči pro Kačku. Všechno nejlepší k narozeninám, Kačko. Přeju ti hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky, spoustu skvělých zážitků a ať se ti splní všechno, co si přeješ. Užij si svůj den naplno. Tak my se přidáváme z Frekvence 1 a taky přejeme Kačce všechno nejlepší, hlavně to holky pořádně oslavte. No a dneska 19. září má svátek Zita s italským původem. U nás v Česku žije téměř 1700 Zit a jméno Zita se překládá jako mladé děvče. Takže vždy mladým Zitám přejeme krásný sváteční den a hodně zdraví, štěstí a lásky přejeme z Frekvence 1 všem dnešním oslavencům.

0: taky v příští hodině. Pro vás budeme hrát to nejlepší z muziky. Leon je Callum Scott. Budou taky No Name. A nebo Alexia. Za moment už novinky, tak zůstaňte s námi.
1: Dny Eta jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot Eta Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
2: 11 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A ty má pro vás Ondra Albrecht. Hezké dopoledne.
3: Hezké dopoledne. Stejně jako minulé roky přilákali korunovační kladoty na Pražský hrad stovky návštěvníků. Poslanci by měli odmítnout zavedení dálniční známky jen pro jednu dálnici. No a s menším zdržením počítejte na dálnici D1 i na D11. Stejně jako v minulých letech přilákali korunovační klenoty na Pražský hrad stovky návštěvníků. Pražané i čeští a zahraniční turisté dorazili před Vladislavský sál ještě před otevřením výstavy, která letos nese podtitul Habsburkové 500. Kolem 9 hodin se už fronta táhla téměř přes celé jižní zahrady. Expozice představuje příběh klenotů od nástupu Ferdinanda Habsburského I. v roce 1526 až do konce 18. století. Potrvá do pondělí 28. září a vstup je zdarma. Poslanci by měli odmítnout zavedení dálniční známky pro jednu dálnici nebo převod části vybrané spotřební daně z nafty krajům. Doporučil jim to v tomto týdnu sněmovní hospodářský výbor. Zavedení dálniční známky pro jednu dálnici navrhl Jan Cviták ze Starostů. Stála by půlku toho, co celostátní dálniční známka. Argumentoval přitom hlavně tím, že část řidičů používá pouze dálnice lokálně, třeba při jízdě do práce. Výbor ale zaujal nedoporučující stanovisko. Americký prezident Donald Trump v pátek oznámil, že se dohodl s Dánskem na urovnání vztahů kolem Grónska. Spojené státy tam teď budou kontrolovat své bezpečnostní zájmy a žádná nepřátelská země si tam nebude moci vybudovat základnu bez amerického souhlasu, vedl Trump. Podle dánské premiérky Mette Frederiksenové bude dohoda dobrá pro Dánsko i pro NATO, uvádí agentura AFP. Podle jeho úřadu bude podepsána příští týden během valného shromáždění OSN, jak píše Reuters. Fotbalová první liga má za sebou překvapivý začátek nové sezóny. Tradičně favorizované týmy vidíme na pozicích, které většinou okupují menší kluby. Jak v presklubu včera řekl vedoucí fotbalové redakce deníku Sport Radek Špriňar, možná tak ale bude vypadat celý podzim.
4: Nejvíc samozřejmě překvapují výkony Plzně a Sparty, takže asi nikdo nečekal, že těsně před repauzou, takže budou na 9. a 10. místě také srovnaný za sebou. Já už jsem vlastně před tou sezónou, tak jsem říkal, že je možný, že někdo z toho druhého sledu, a tím myslím třeba Liberec, Olomouc, Hradec Králové, takže během podzimu budou hodně nahoře a že třeba se vklínějí mezi tu svatou trojici, Slávy, Spartu a Plzeň.

0: ale že tam bude až tolik týmů mezi nima, tak to jsem samozřejmě jako nečekal.
1: Celý pořad si poslechněte na našem webu frekvence1.cz.
2: Frekvence 1. Počasí.
1: Dnes bude opět slunečný den, teploty se budou držet kolem nějakých 19 až 24 stupňů Celsia, na horách bude jen kolem 15, bude vát spíše slabší mírný západní vítr a má být polojasno až oblačno, dopoledne místy až skoro jasno.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Na D1 se tvoří kolona při odjezdu z Prahy ve směru na Brno. Na 15. až 25. kilometru je zdržení zhruba na nějakých 15 minut. V opačném směru se pak zastavíte na chvíli na asi 10 minut na 48. kilometru. Komplikace jsou taky na D11, a to při cestě na Hradec na 52. až 56. kilometru nebo v opačném směru na 64. až 54. kilometru. V obou případech je to schodně kolem 15 minut a aktuálně hlášená kolona taky z dálnice D5 v okolí Plzně na 89. až 93. kilometru a tam necháte zhruba 15 minut. Tak šťastnou cestu, teď už pokračuje Veronika Elhotová.
3: Přátelé, je to tak, je po výplatách, ale u nás se vyplácí na Frekvenci 1 non-stop a teď jsme vám v poslední době vyplatili 10 000. Víc podrobností si řekneme v téhle hodině. A co na sebe prozradil herec Vojta Vondráček, který se zahrál ve filmu Dokonalý den, i o tom v téhle hodině. Ale teď už opět zpátky k muzice, hrajeme pro vás to nejlepší a přejeme hezký víkend.
4: To nejlepší z muziky a Veronika.

0: Devadesátková muzika na frekvenci 1 v 11 hodin 14 minut. Tak to byly Unique 2 a já vám všem přeju krásnou sobotu.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. Ane, řekněte to za celebritu.
0: No a vy, naši milí posluchači, teď máte velmi, velmi úspěšný dny, co se týká uhodnutí posledního slova. I teď v týdnu jsme vám na frekvenci 1 rozdávali peníze v posledním slově, a to Adama Ďurici. Posluchačka správně uhodla, že když jede Adam hrát do Čech, tak se těší na svíčkovou. No kdo ne, že jo, taky. No a my tak v naší soutěži pokračujeme dál s další nedokončenou větou kapely Čechomor. František s Karlem, kteří nedávno navštívili naše music studio, prozradili, bez čeho se na koncertech neobejdou.
3: Když jsme na koncertě, nesmí nám chybět.
0: Tak co pánům z kapely Čechomor asi nesmí chybět? A pokud vás napadlo poslední slovo, tak volejte opět v pondělí ráno hned po 7 a vyhrajte 8500 korun.
2: Poslední slovo.
1: Aneb, řekněte to za celebritu.
4: Když uvidíte Albert.
5: Škoda Octavia na operativní leasing za 7950 korun bez DPH měsíčně.
6: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
7: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.

0: No a v týdnu nás navštívil milý host, byl tu herec Vojta Vondráček a kolegové se ho ptali, jestli chodí rád na premiéry.
1: Mám vlastně poměrně rád premiéry, nebo nemám s tím... Mám je rád, já jsem se nikdo nezeptal, jestli mám rád premiéry, nikdy v životě, tak teď si myslím.
2: Jestli jo, ale... Včetně toho nástupu, to vím, že herci úplně moc ty medvědy nemusí tam.
1: Já mě to vždycky přijde strašně legrační, takže jako já se pobavím, ale mně záleží takhle, u medvědů mi vždycky záleží na tom, vedle koho stojím. Teďka na poslední premiéře Praje dokonalýho, dnes jsme byli s Kubou režisérem a s Aničkou Dvořákovou, tak to jsem se vlastně docela sám bavil. Doufám, že je oni teda, ale já se bavil.
0: Tak to řekl herec Vojta Vondráček, celý rozhovor s ním si můžete poslechnout buď na našem webu frekvence1.cz, anebo taky na platformě U Radio Talk.
3: Frekvence 1. Doprava.
0: Teď už ale se vydáváme opět na naše hlavní tahy, tak Ondro, jak se jede?
4: Hezké dopoledne, tak zatím stále platí, že je kolona na dálnici D1. Ve směru na Brno mezi 17. a 25. kilometrem, zhruba na 10 až 15 minut. Počítejte s tím klasickým zúžením, kde se stále pracuje na mostu u Mirošovice. No a zatím se zdržíte taky v opačném směru, a to hnedka na dvou místech na dálnici D1. To jedno je na 58. a to druhé je na 48. kilometru. V obou případech tam necháte zhruba kolem 10 minut. A ještě stále platí taky, že je menší zádrhel na dálnici D11. A to především aktuálně ve směru do Prahy na 64. až 56. kilometru. Tak šťastnou cestu.
0: Tak to byly dopravní informace s Ondrou Albrechtem. Další vám přineseme v celou.
3: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: večera si dáme ve studiu Frekvence 1 live show s nejlepším imitátorem u nás Petrem Jablonským, který vás bude jako každou neděli bavit. A s kým jste si přáli mluvit minulý týden a co vás zajímalo?
1: Tady je Petr Jablonský, Frekvence 1, kdo je na druhé straně?
2: Tady je Vence z Budějic.
1: Zdravím, do Budějovic. Dneska taky zdravím. Jsme jižní Čechy, výborně, tak zdravím.
2: Jižní Čechy, ano. Přál bych si Babiše.
3: Ano, dobrý den. Tak jsem rád, že jste ten rozumný, co si přejete mně. No, že si přeju různé věci.
2: Já bych
3: věci.
2: Vám chtěl v každém případě potřást rukou.
3: No to v rádiu nejde, bohužel. No.
2: To bohužel nejde. Jakože vám fandím a jestli jste nezapomněl na nás na důchodce, jako tvrdili jste, že nám do školy něco přilepšíte.
3: No to na tom děláme, aby bylo líp, to je jasné. Například já jsem taky důchodce a už se mám líp, takže to jede. No postupně, to jede. Musíte nejdřív jako od zhora až po dolů, takhle.
2: Je mi to jasný, no až přijedete do Budějic, tak si spolu uděláme selfiečko, potřesu vám rukou.
3: No jistě, vyfotíme se.
2: Budu se těšit, že bude líp teda.
3: Určitě
2: bude líp než za Fialy. Jako.
3: No tak jasně, tak my jste z těch Budějovic, jste říkal, že jo?
2: Ano.
3: No tak já se vám tam podívám, prosím vás, co vy tam máte, budou volbe, víte o tom, že budou volbe, jo?
2: Vím, že budou volbe.
3: No, a koho budete volit, skválně? No, koho volíte?
2: Ano, budu volit, ano.
3: No, ale jméno, řekněte jména, nebuďte slušný.
2: Jo, jména.
3: No, nevíte, no. Tak já vám dám tip, helejte se, tady na to koukám. Máme v Budějkách toho lavičku, ano, tak z toho si sedněte na zadek, normálně. Sedněte na zadek z lavičky, takže volte lavičky. Jasné je to, slyšíme se. On se lekl toho lavička. Haló! No, takže další volič, který zklamal.
4: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Ty největší hity posledních let.
5: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
4: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
6: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.

0: jedná dobrou chuť a tady už ochutnávka muziky po 12. Sia. Nebude chybět ani Marek Ztracený.
1: Možná jsem blázen, ale stále věřím.
0: A nebo Eurythmics. To je muzika mezi 12. a 13. na frekvenci 1.
2: Dny Eta jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot Eta Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
3: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký kryký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
4: 12 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A Ondra Albrecht, pěkné poledne.
5: Hezké poledne. Na letišti v Mošnově začaly dvoudenní dny NATO. Lidé musí počítat s dlouhými kolonami. Několik pláží po západní pobřeží Austrálie uzavře své břehy kvůli žraločím útokům. No a zdržíte se na dálnici D11 a také na D1. Na letišti v Mošnově na Novojičínsku začaly dvoudenní dny NATO v Ostravě a dny vzdušných sil armády České republiky, které jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Ze všech stran jsou kolony aut, která na akci jedou. Nejdelší kolona je ze strany od Studénky od dálnice D1. Je dlouhá asi 9 kilometrů. Lidé v ní můžou popojíždět i 2 hodiny. Předseda pořádající organizace Jaglo 2000 Zbyněk Pavlačík řekl, že otevřeli brány areálu oproti předchozím letům dříve, aby alespoň částečně umožnili měli snadnější přístup do areálu.
6: Jedním z témat dnešních dnů je samozřejmě zvyšování požadavků na obranu i bezpečnost. Není to jenom na obranu, ale na bezpečnost, což samozřejmě má své finanční náklady a tady tato akce je od roku 2017 založena na pilíři, které neměny, to znamená, že návštěvník si nemusí platit vstupné, aby viděl to, co se pořizuje z jeho daní. Myslím, že to je důležité.
5: Na akci každoročně jezdí desítky tisíc lidí nejen z celého Česka, ale také Polska nebo sousedního Slovenska. Loni bylo diváků přibližně 150 tisíc. Organizátoři doporučují lidem, aby volili alternativní druhy dopravy, například vlak nebo bicykly, pro které jsou připravené hlídané kolárny. Americký prezident Donald Trump v pátek podepsal zákon zavádějící rozsáhlé sankce, které mají dostat Rusko pod větší tlak a pomoci k ukončení války na Ukrajině. Sankční balík je odkazem republikánského senátora Lindsey Grahama, který zemřel v červenci krátce po své poslední návštěvě Ukrajiny, jak píšou světové agentury. Několik pláží podél pobřeží státu západní Austrálie, včetně města Pertu, zůstane po pátečním smrtelném útoku žraloka uzavřeno minimálně do neděle. S odkazem na úřady o tom píše Reuters. Páteční neštěstí se stalo ve vodách u pláže Sorrento Beach. Plavec byl pokousán při plavání podél pobřeží a svému zranění nakonec podlehl. Pláž se nachází asi 20 kilometrů severozápadně od centra Pertu. Hokejisté Třince včera porazili ve druhém kole extraligy doma Kometu Brno 6-5 a i ve druhém utkání v nové sezóně naplno bodovali. Oceláři v jejich dresu se v jednom střídání rozloučili s kariérou útočníci Petr Vrána a Vladimír Dravecký. Nejdříve vedli 2-0, potom prohrávali 2-5. Svým prvním hetrikem v domácí nejvyšší soutěži se na vítězství podílel Daniel Voženílek. V čase 49-38 rozhodl obránce David Musil. Kometa tak zůstává bez bodu. Dnes Třinec hostí od 18 hodin v předehrávce třetího kola Plzeň.
4: Frekvence 1.
0: Počasí.
5: Dnes budou teploty od 19 do 24 stupňů Celsia, na horách jen kolem 15. Bude spíš polojasno až oblačno. Místy se ještě můžou objevit také mlhy. Jinak nás čeká poměrně slunečný den bez deště.
0: Frekvence 1.
4: Doprava.
5: A kromě aktuálních komplikací kolem mošnovského letiště kvůli dnům NATO se připravte na 2 menší komplikace na D1. Na D11 zdá se, už se kolony docela rozjeli. Na D1 ještě zůstávají zhruba na 1/4 hodiny je zdržení mezi 17. a 25. kilometrem ve směru na Brno. V opačném směru tedy na hlavní město je to mezi 60. a 55. kilometrem. Tak šťastnou cestu, pokračuje Veronika Elhotová.
0: Přátelé, je to tak, jdeme na to vzhůru do další hodiny, já vás už za chvilku pozvu na jeden hezký výlet, na kole pojedeme po cyklostezkách předělaných z bývalých železnic a nebude

0: Čtvrt na jednu, s vámi Frekvence 1 a já vás teď zvu už k další epizodě podcastu Jana a výlety na míru. Tentokrát společně s Janou Knížkovou a Mírou Michálkem vyrazíte po stopách železnic, který už dávno neslouží vlakům. Místo nich po bývalých kolejích dnes vedou krásný a taky bezpečný cyklostezky.
1: My jsme byli nedávno s tebou na výletě přes hranice někde v Německu a ty jsi tam vyprávěl, že měli předělanou tu železnici na tu cyklostezku. Přesně, ale jak tak. Ty Němci jsou jako dokonalí, tak oni dali ty Pražce pryč, že zatím, dali, u nás.
2: Je tam necháváme.
1: Protože my máme rádi nadrncaný ty zadky.
2: No a ještě navíc máme odkružený kola proti Němcům.
1: Máme.
2: Tak to my umíme zase.
0: A kam tedy přesně vyrazíte? Projedete se třeba po trase mezi Loktem a Horním Slavkovem, kde čekají kamenný viadukty a hned čtyři tunely. Zamíříte k České Lípě, na pohádkovou Panskou skálu, podíváte se mezi Vinice na Jižní Moravu, no a nakonec překročíte hranice do Rakouska, kde vagony využili netradičně.
2: A to nejlepší je, že v těch vagónech se dá co?
1: Kouřit.
2: No to taky, protože se tam dá ubytovat. Tam jsou normálně pokoje udělaný.
1: To jsou kuřátky.
2: Těch jednotných, no tak většina pokojů. No, tenhle kuřácký. Ale v těch jednotlivých kupečkách jsou udělaný pokojíčky.
1: To prostě. Je dobrý.
2: Je to moc hezký.
0: A tahle epizoda rozhodně nezapomene ani na Prahu, kde stopy zrušený železnice najdete možná tam, kde byste je vůbec nečekali. Tak a pokud hledáte tip na výlet, kde se dobře jede na kole, bruslích i s dětmi a kde vás kromě přírody čekají i připomínky staré železnice, pusťte si nový díl Jana a výlety na míru. Najdete ho na všech tradičních podcastových platformách, jako je třeba YouRadio Talk a taky na webu Frekvenci 1.
3: Prezidenti, politici, slavní zpěváci i herci.
4: Ti všichni míří v neděli po obědě na Frekvenci 1.
5: Kdyby ten Jiříkovský mi nabídl, že mi dá 1 miliarda, prosím vás, to jsou drobné. To bych dal v keši z kapsy. Tolik mě stojí údržba Trávníka a Monike. No.
3: Nejlepší český imitátor Petr Jablonský předvede na vaše přání, na koho si vzpomenete.
6: Už jste mě inspiroval a jako věřím, že i spousta posluchačů si to představuje, ty moje ladné pohyby při Mamutím jezeru třeba.
4: Petr Jablonský live každou neděli od 13 hodin na Frekvenci 1.
7: Datart uvádí. Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
8: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
9: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.

snů po čase zhasl. To jak život zrychlil.

0: Vánoce, Jan Kraus a Blondýna.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: Tak já už to mám ale naproti sobě Ondru Albrechta, který má smajlíka úsměv na tváři má. Tak Ondro, jak to vypadá na dálnicích? Je to taky úsměvný?
2: No ten smajlík mám hlavně proto, že můžu si tady ve studiu a ne za volantem na dálnici D1, kde vidím dvě komplikace. Je tam jedna ve směru na Prahu na 62. až 58. kilometru. Tam můžete v té koloně klidně popojíždět i 4 hodiny až 20 minut. Za Prahou ve směru na Brno je potom klasická kolona při výjezdu z Prahy na 18. až 25. kilometru. Tam to je asi na 10 minut a ještě stále se brzdí taky v Plzni, což vlastně rýmuje, že na dálnici D5 a to v okolí Plzně ve směru na Německo. Tak buďte opatrní, šťastnou cestu s frekvencí 1.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis. Jan Kraus a Blondýna.
3: Nejoblíbenějším smajlíkem je ten z proudy slz. Podle jejich používání můžeme odhadnout i věk. Co
4: jo,
3: je to?
4: Nevím, já se ve smajlících tak nevyznám.
3: Neposíláte tohodle, jak pláče?
4: No já posílám takovýho, který mě napadne. No.
3: Jo. Tak,
4: ono to vždycky nabídne to, tak jo, tam jo. Vyberu, tak, ale jako nedávám tomu velkou péči. A když jsem línej to hledat, tak tam dám jenom dvojtečku a omlčku a závorku.
3: Tak tohle je takový jako uplakánek a nejvíc ho používá generace Z. To jsou lidi, kterým je dnes něco kolem 30 let.
4: No, tak to tak bývá, že to je takový generačně oblíbený, no. No, on je ten smíšek přejde.
3: No ne, on tenhle ten právě pláče. Tenhle ten je ufňukaný.
4: Jo, tenhle jako, já myslel, no. Že se směje až pláče.
3: Ne, tohle ten je jako, no.
4: Jako smutný.
3: No, ten má proudy slz, ale oni ho používají jakože smějící. Aha. To je právě to, co používáme třeba my ostatní, jako tak ten vypadá prý, že je zlomyslný a tenhle ten pláče smíchem. Jo, ale on se nesměje, on pláče.
4: Jo, no tak oni si myslí, že pláče smíchem možná, no tak oni už možná nerozpoznají ten rozdíl mezi pláčem a smíchem. Taky možný, nevím. Já nejsem žádný odborník na generaci Z a nehodlám ji studovat.
1: Jan Kraus a Blondýna.
5: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: Máme 12 hodin, 41 minut a hrajeme to nejlepší z muziky a hrát budeme opět dál. No a pokud už jste na obědvaní, tak vám určitě přijde vhod sladká tečka v podobě vtipu Jany a Mikeše.
1: Frekvence 1.
2: Zkus mě rozesmát.
3: Tak hola, hej, zkus nás Janě rozesmát.
0: Pojďme smát. Do taxíku.
3: Vypadaj mi čárky. A kam jdem?
0: Vypadaj. Jdeme do taxíku.
3: Do taxíku.
0: Taxikář říká v Londýně. Tak dámo, bude to za 250.
4: Jenomže já mám jenom 230. Tak trošku couvněte. No, si...
3: A to by napadlo i mě.
0: Nebyla úplně blbá.
3: Ne, chytá holka.
1: Líbí se vám vtipy Jany a Mikeše?
2: Další najdete na Instagramu a Facebooku Frekvence 1.
5: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz

Za moment už 13. hodina, s vámi je Frekvence 1. No a před zprávami taky muzika, náš playlist je pro vás přichystaný, tak co budeme hrát? Katy Perry? Dáme si taky Miraj? A nebo Enya?

0: Škoda Octavia. Na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně.
1: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, leverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
2: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.
3: Minecraft cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic-Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic-Con Brno a Junior 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.
4: Pozor, pozor! Hlásíme, že park Miraculum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy!
5: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy!
4: Rozbalí to Karol Akvído, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
5: Tohle si nesmíš nechat ujít.
4: Kompletní program najdeš na Piggy.cz.
6: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Piggy a Lily jezdí za dětmi vždy bezpečně.
7: 13 hodin. Frekvence 1 zprávy.
8: A Ondra Albrecht, dobré odpoledne.
9: Já přeju taky dobré odpoledne. Stejně jako v minulých letech přilákali korunovační klenoty na Pražský hrad tisíce návštěvníků. Při nehodě auta a cisterny na Kladensku se ráno zranilo lehce 5 lidí. A s menší kolonou ještě stále počítejte na dálnici D1. Stejně jako v minulých letech přilákali korunovační klenoty na Pražský hrad spousty návštěvníků. Okolo 9. hodiny ráno už fronta sahala téměř přes celé jižní zahrady. Výstava potrvá do pondělí 28. září, vstup je zdarma. Jeden z návštěvníků, pan Otto, během čekání ve frontě přiznal, že návštěvu spojil s prohlídkou Prahy.
10: My jsme přijeli z Pardubic, přijeli jsme na korunovační klenoty se podívat. Je to vlastně nápad syna. Kopiu jsme viděli v Pardubicích korunovačních klenot, ale chceme vidět originál a máme to jakoby takovou celodenní výlet po Praze, ještě si uděláme potom.
9: Loni si panovnické insignie prohlédlo více než 51 500 návštěvníků, včetně škol. Při nehodě auta a cisterny u Luníkova na Kladensku na silnici 16 se dnes ráno lehce zranilo 5 lidí. Z převrácené cisterny unikly chemikálie, hasiči je aktuálně přečerpávají. Silnice je uzavřená, vyplývá to z informací záchranných složek. Podle prvotních informací policie řidič osobního auta před 8 hodinou pravděpodobně usnul a přejel do protisměru, kde jela cisterna, i řidič se snažil střetu marně vyhnout. Nový mnichovský primátor dnes na Terezianské louce v bavorské metropoli na 2 údery narazil sud piva, čímž oficiálně zahájil 191. ročník pivních slavností Oktoberfest. Svátek piva potrvá do 4. října a pořadatelé do té doby očekávají více než 6 milionů návštěvníků, včetně českých turistů. Hosté si ale za más piva, který odpovídá 1 litru, letos oproti loňsku opět připlatí. Tuplák vyjde na 14,80 až 15,90 eur. Což je 360 až 387 korun. Fotbalová první liga má za sebou překvapivý začátek nové sezóny. Tradičně favorizované týmy vidíme na pozicích, které většinou okupují menší kluby. Jak v presklubu řekl vedoucí fotbalové redakce deníku Sport Radek Špiňar, možná tak bude vypadat celý podzim.
11: Nejvíc samozřejmě překvapují výkony Plzně a Sparty, takže asi nikdo nečekal, že těsně před repauzou, takže budou desátým na místo. 9. a 10. místě také srovnaný za sebou. Já už jsem vlastně před tou sezónou, tak jsem říkal, že je možný, že někdo z toho druhého sledu, a tím myslím třeba Liberec, Olomouc, Hradec Králové, takže během podzimu budou hodně nahoře a že třeba se vklínějí mezi tu svatou trojici, Slávy, Spartu a Plzeň, ale že tam bude až tolik týmů mezi nima, tak to jsem samozřejmě jako nečekal.
9: Celý pořad si poslechněte už nyní na našem webu frekvence1.cz.
7: Frekvence 1.
3: Počasí.
9: Nejvyšší teploty dnes budou kolem 19 až 24 stupňů Celsia na horách.

0: jen kolem 15. Bude polojasno až oblačno a k tomu bude vát slabý, přes den většinou mírný západní až jihozápadní vítr.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: Tak kromě tradičních komplikací během dnů na to v okolí mošnovského letiště, kde se tvoří dlouhé kolony, s čím se dalo počítat, se aktuálně zdržíte taky na dálnici D1. A to při cestě do Prahy, konkrétně kolem 62. až 58. kilometru. Momentálně je hlášeno zdržení zhruba nějakých 12 až 15 minut, podobně jako to je na dálnici D5 u Plzně, a to ve směru do Prahy na 92. až 88. kilometru. Ta šťastnou cestu pokračuje Veronika Hotová.
2: Tak dobré odpoledne s datem 19. září. Zitám, přejeme všechno nejlepší k svátku. Před námi další nabitá hodina. Jak strávit zbytek sobotního odpoledne, tak o tom bude řeč v téhle hodině. No a podíváme se taky na hudební novinky. Tak zůstaňte s Frekvencí 1. Hrajeme pro vás opět to nejlepší z muziky.
1: To nejlepší z muziky a Veronika.

0: tematika, tak to je muzika v příštích minutách. My máme sobotu, no a to znamená, že v 19 hodin se můžete jako každý víkend těšit na hitparádu Frekvence 1. Dozvíte se, jak dopadly vaše songy, pro které jste v týdnu hlasovali na našem webu, a představíme vám taky dvě novinky na hudebním poli, které nasadíme do vysílání. A jednou z nich je taky emotivní písnička Duše od Lucky Vondráčkové, které včera Ondra Kubala volal.
1: Je konečně pátek, ladíte Frekvence 1, no přátelé, zítra do naší hitparády vstoupí písnička Duše od Lucky Vondráčkové. Takže zvedám telefon. Milá Lucko, dobrý večer.
2: Dobrý večer, ahoj.
1: Ta duše, to je vaše duše?
2: No, to je samozřejmě moje duše. Myslím, že se všechno uklidnilo a já teď musím říct, že jsem muzice malinko nevěrná, protože spíš hraju divadlo a točím, ale tahle písnička si mě tak jako magicky našla, takže jsem ji naspívala.
1: Vy jste pod hudbou i pod textem společně podepsaní s Tomášem Krylem. Kdo je víc ta hudba a kdo je víc ten text?
2: Tomáš je samozřejmě muzika. Já jsem mu trošku předělala text, tak jak to bývá se mnou.
1: On přišel se skvělým textem a vy jste říkala, je, to by mohlo být ještě lepší. Tak nějak?
2: No, to bylo trošku tak, že s tím celým přišla moje kolegyně Tereza Brodská. Ta mě do toho namotala, to byla taková dlouhá příhoda, tím vás nebudu obtěžovat, ale jeli jsme spolu na výlet a ona říká, tak si poslechni tuhle tu písničku, abych hrozně chtěla, mě se k tobě hodí. A já jsem říkala, Terezo, já teďka vůbec na muziku nemám náladu ani čas. A on, tak jedeme na výlet, tak jsme si to poslechli, já jsem věděla, že to musím naspívat, protože je krásná.
0: Tak to řekla Lucka Vondráčková k novince Duše, kterou už dneska večer můžete v celé své kráse slyšet exkluzivně na Frekvenci 1.
3: Když uvidíte album.
4: Ahoj, tady je Ondra Brejška ze skupiny Poetika a přeju vám prima den s Frekvencí 1.
5: I když nemám křídla, tak s tebou lítám a v noci přistávám do peřen. Zamotaný ve tvých vlasech usínám, jsem šťastný a s tím si vystačím.

0: Springsteen, tak to je muzika v příštích minutách na Frekvenci 1, která vám bude dělat společnost. No a nám v týdnu dělala společnost herečka, taky komička Adele Elbel. A kolegové Lubka s Mírou se jí ptali, jaké má tetování?
1: Nově jsem si vytetovala radost.
2: Sama?
1: Ne, bohužel ne, ale asi začnu.
0: Je to drahý totiž, že jo?
2: Ne, a hlavně v tom máš potom nějaký emoce, no, víš, jako nějakou vzpomínku. Kuba Ryba, že jo, ten, víte se, jak vypadá on? Půlku si dělal sám?
1: Jo, no tak zajdu na kurzík. Kubo, jdu na kurz. Tady mám Jupí, nevím, zda to vidí kamery, vy je vlastně nemáte, tak představte si nápis Jupí, to není těžké.
2: Když tam dáte k tomu kl, tak by vám dali nějaký prachy třeba ještě Jupík.
1: Jakoby jsem připravená minimálně lihovkou na tom zamakat. A pak na další ruce mám všechno, nejlepší z druhé strany. Takže já chci od života. Buď jsem na narosky, dobrá, jo, byste si mě chtěli objednat, milí posluchači. Umím otočit ruku. A jinak mám ráda všechno nejlepší v životě. No, já se tak píšu, přijde mi to fajn. Jako, já jsem zrovna včera, promiňte, viděla videa důchodců, kteří jsou potetovaní a jak všichni říkají, ježiš, až budeš stará, to bude hrozný. Ježiš, to jsou strašně cool lidi, to je tak hezký. Takže je to dobrý, těším se, až budu potetovaná důchodkyně.
0: Tak to prozradila herečka a komička Adele Elbel. Celý rozhovor s ní si můžete poslechnout buď na našem webu frekvence1.cz nebo na platformě EU Radio Talk.
3: Frekvence 1. Doprava.
0: Teď už ale v půl druhé míříme s Ondrou Albrechtem na silnici.
4: Ano, jdu se na to podívat. Zdá se, že tady se už ty kolony rozjely, jak na dálnici D5, tak taky na dálnici D1. Za Prahou tam už se projíždí prakticky bez větších komplikací i ve zúžení. Je tady hlášená jedna upozornění na jednu dopravní nehodu, která se stala na silnici 3, a to konkrétně u Mirošovic. Je tam nehoda dvou osobních aut. Je to při výjezdu z Mirošovic, tak buďte opatrní, zatím se tam ale kolony netvoří. No a kolony se postupně rozjíždí už taky na dálnici D1 na tom 60. až 55. kilometru. Aktuálně už tam zdržení je maximálně na 5 až 10 minut. Tak šťastnou cestu.
3: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

Bruce Springsteen, Féteru Frekvence 1. Já doufám, že si užíváte pohodového sobotního odpoledne. Máme 13 hodin 38 minut. No a přátelé, ve 14 hodin proběhne střídání stráží. Dneska mě vystřídá místo Marka Maláška netradičně můj kolega Milan Bílek. S Milanem si užijete zbytek sobotního odpoledne. Milan má pro vás spoustu zajímavostí, spoustu aktualit a samozřejmě spoustu muziky. To je nejlepší, tak jak jste zvyklí na Frekvenci 1. No a já si na vás samozřejmě budu opět těšit zítra, tradičně od 10 hodin. Takže vám všem přeju krásný zbytek sobotního odpoledne a zítra se uslyšíme. Za chvilku už opět z muziky Alvaro Soler Topic, anebo taky Debbie.

0: až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.
2: Pozor, pozor! Hlásíme, že park Miraculum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy!
3: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy!
2: Rozbalí to Karol Akvído, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
3: Tohle si nesmíš nechat ujít.
2: Kompletní program najdeš na Piggy.cz.
4: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Piggy a Lily jezdí za dětmi vždy bezpečně.
5: Sponzorem Časomíry jsou Betonpress lehký kryký střešní tašky. Betonpress, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
6: 14 hodin. Frekvence 1 zprávy.
7: Slovo dostává Ondra.
8: Já přeju hezké odpoledne. Dynatov na mošnovském letišti jsou v plném proudu. Navštívil je také prezident Petr Pavel. Poslanci by měli odmítnout zavedení dálniční známky pro jednu dálnici. No a zdržíte se na dálnici D1 při cestě do Prahy. Výdaje na obranu nejsou oddělenou kapitolou, ale budou se promítat do vstřícnosti partnerů Česka i v jiných oblastech, například migraci nebo emisních povolenkách. Prezident Petr Pavel to dnes řekl na letišti v Mošnově, kde začaly dny NATO. Účast spojenců na této akci podle něj znamená, že vnímají spolupráci a solidaritu v rámci aliance, ale také v rámci partnerských vztahů s aliancí velmi vážně. Stejně vážně by Česko mělo vnímat spojenecké závazky vůči nim. Týká se to hlavně společné účasti při obraně zemí, řekl Pavel. Poslanci by měli odmítnout zavedení dálniční známky pro jednu dálnici i převod části vybrané spotřební daně z nafty krajům. Doporučil jim to v tomto týdnu sněmovní hospodářský výbor. Zavedení dálniční známky pro jednu dálnici navrhl Jan Cviták ze Starostů. Stála by polovinu toho, co celostátní dálniční známka. Argumentoval hlavně tím, že část řidičů používá dálnice jen lokálně, třeba při jízdě do práce. Výbor ale zaujal nedoporučující stanovisko. Poblíž letiště v Riádu jsou vidět plameny a hustý oblak černého kouře, potvrdili agentuře AFP 2 obyvatelé hlavního města Saúdské Arábie. Vláda se podle agentur zatím k situaci nevyjádřila. Server Flightradar24 uvádí, že mezinárodní letiště čelí výraznému narušení provozu. Úřady už ráno vyhlásily v hlavním městě varování před leteckými útoky. Jedná se o reakci na obnovení bojů v sousedním Jemenu. Čtyřhrou v domácí kvalifikaci Davis Cupu proti tenistům amerických Spojených států amerických odehrají původně nahlášení Adam Pavlásek a Patrick Rickl proti dvojici Christian Harrison a Austin Krajíček. V nahrávce pro média o tom informoval kapitán Tomáš Berdych. Utkání začíná v pražské O2 aréně touto chvílí ve stavu 1-1 na zápasy.
6: Frekvence 1.
1: Počasí.
8: Dneska budou teploty 19 až 24 stupňů Celsia, bude spíš polojasno až oblačno. Místy se ještě můžou částečně vytvořit také mlhy. Na horách budou teploty kolem 15 stupňů a bude vát jen slabý a mírný západní vítr.
1: Frekvence 1.
6: Doprava.
8: Na D1 stále zbrzdíte na 58. až 54. kilometru zhruba 15 minut v koloně ve směru na Prahu. Ve směru z Plzně na Prahu se potom zdržíte taky na dálnici D5 na 96. až 91. kilometru. Tam je aktuálně hlášeno zdržení zhruba na 10 minut. Tak šťastnou cestu, začíná odpolední vysílání a tady už je připraven Milan Bílek.
7: Hezké odpoledne, je to tak, hezkou sobotu, příjemný víkend vám přeji, počasí nám vyšlo přímo parádně a já doufám, že si užíváte. Já mám pocit, že se dneska všude pije dobré víno, máme nesčetně vynobraní po celém Česku, tak na pár zaměříme už za chvilku, no a muziku už vám to vezu. Béča Boys, Jimmy Cliff a teď opět a Radeček.

0: Six on My Mind, to byly Pet Shop Boys, do toho odpoledního šajinu a nádherného počasí, které se nám tady urodilo na víkend. Jak jsem zmínil na začátku, tak mám pocit, že kde kdo dnes ochutnává víno a těch vinobraní máme po celém Česku více než dost, tak když zmíním skvělou pražskou adresu, to je Grébovka, tak tam probíhá právě teď ta hlavní část programu populárního vinobraní. Tentokrát ano, Havlíčkovy sady, to znamená Grébovka, skvělé víno, burčák přímo z místního vinohradu a taky ten romantický viniční altán a bohatý kulturní program. Ještě jednu pražskou adresu bych tady měl, to je Kunratické vinobraní, takže 16. ročník téhle znamenité akce. No a mimo Čechy je to právě to Litoměřické, je to jedna z největších a taky nejoblíbenějších akcí na severu Čech a probíhá přímo v historickém centru Litoměřic právě teď a právě dnes. No a pokud třeba jste na Plzeňsku, tak tam od 13. hodiny běží 23. ročník sousedských slavností vína na hřišti Sokolovny v Holím Bříze. Tak si užijte, ať vám chutná, užívejte počasí a víkendu s námi s Frekvencí 1. Za chvilku Headway, Starship a taky Shawn Mendes, Señorita.
1: Datard uvádí. Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
2: Dny Merien.
3: Dny Merien, jo.
2: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
3: No to je sen.
2: Datard, opravdový elektrospecialista.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Nothing's gonna stop us now. Minuta po půl třetí, sobota odpoledne, no a my zkontrolujeme to, jak nám to jede. Pojďme na silnice.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Hezké odpoledne, už u nich přeje Ondřej Albrecht. Podíváme se na dálnici D1, tady je stále zádrhel. Na 58. až 54. kilometru ve směru z Brna na Prahu necháte zhruba 15 až 20 minut kvůli koloně. A zhruba na 10 minut je potom zdržení na dálnici D5 od 111. postý kilometr, tedy ve směru na Prahu. Tak šťastnou cestu a pevné nervy za volantem přeje Frekvence 1.
0: A my jedeme dál YouTube, Sugar Babes taky pokáč, no a teď to nejlepší od Honzy Krause.
3: Jan Kraus a blondýna.
4: Polský astrolog dostal 500 000 korun jako dotaci z EU. Zaskočilo to jeho samotného. Co vy na to?
5: A na co to dostal?
4: Těžko říct, na nějaký projekt zvyšování kompetence osob působících v nevládních organizacích.
5: Jo, takhle, tak to je zlodějna. To není žádný eko. Jo, to je takhle, z ekologie se stala největší černá díra na krádeže vůbec v historii, jaksi politický zprávy.
4: Astrolog, to je úplně vedle.
5: No já vím, to je jedno, já myslel, že třeba něco vymyslel, nebo ta. No, si požádal a ne, oni mu to dali s tím, že teď se mu ozvou ty, co řeknou a musí nám dát podíl, my jsme ti to zařídili. Tak podívejte, u nás, že ho máme taky se o tom moc nepíše, tam seděli na ministerstvu lidi, kteří přidělali peníze neziskovkám, v kterých seděli.
4: No tak, lidi tam seděli, ne?
5: Ale víte co, z ekologie se nejsnadnějším způsobem dají vybírat prachy, protože když řeknete tohle, máme na trávníky, tak ono to vždycky lidi zahalí takovým studem, že si nemůžou dovolit být proti trávě. No. A proti trávníku. To se zneužívá takovým způsobem.
4: To máte pravdu.
5: Že tam lítají miliardy. Jo. Kdybyste řekl, my si chceme taky koupit hadry a utáky, hele, tak vám samozřejmě nikdo nic nedá. Ale když to zabalíte do toho, že budete sledovat pohyb kosů v období předjaří a že na to chcete 2 miliony a pak se smějete někde u vína, jak vám výborně platí dovolenou, tak to je ta ekožračka, kterou je třeba vymlátit z toho systému.
1: Jan Kraus a blondýna.
3: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: cestou a báječný víkend vám přejeme dnes po 19. hodině. Pro vás máme taky úplně nové vydání naší hitparády. Pokud jste hlasovali, tak vám velké díky. No a dejte si nás i dnes večer a já si rád poslechnu spolu s vámi a budu čekat na to, kam to dotáhla třeba Vesna, minule nasazená zitem vínečko. Jestli nám je tento týden vydrží jednička z týdne minulého. Číslo jedna, to byly Botox, my dva. Určitě dnes večer hodně překvapení, dvě novinky, které pro vás bude mít Jana s Mikešem, no a spousta českých hitů kolem, to znamená 10 na žebříčku a dvě nasazené. Tak po 19. jako každý týden, samozřejmě naše česká hitparáda, kterou pro vás máme. Tak co nám nese sobota ve zprávách? Více s Ondrou, před nimi třeba Vohnout nebo Kamrat Be Mine.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
2: Ty nejlepší aktuální hity. Kněžinky, co má se stát, my budeme se dát, stát se nám se stát. Ty největší.
1: Největší hity posledních let.
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
3: You're self-destructing, little girl. Pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, you're gonna...

je třeba teď. Mám tisíc otázek, na žádnou vzpomínku si skládám obrázek. Z těžkých ran lížu se, včera jsme slavili.

0: nebo Kolos.
1: Za dny jsou tady. Přichystal jsem pro tebe slevy na vše, co máš ráda. Ušetři se slevovými kódy na kosmetiku, parfémy, ale i fény nebo epilátory. Dopřej si něco pro sebe ještě dnes a ráno to máš v Alza Boxu. Alza.cz
2: 15 hodin. Frekvence 1 zprávy.
3: Slovo dostává Ondra Albrecht.
4: Já přeju hezké odpoledne. Automobiloví dopravci doufají v brzké kroky.

0: Nova s ministrem zahraničí a předsedou motoristů Petrem Macinkou. Ten obnovení tzv. Karenční doby neprosadil v uplynulém týdnu při jednáních se zástupci SPD a ANO ve vládní koalici. V debatě ale řekl, že při hlasování určitě nebude proti. Systém online hlasování v Moskvě je od noci pod masivním vnějším útokem. Situace je ale pod kontrolou. Dnes to podle agentury TASS oznámila šéfka ruské volební komise. Neupřesnila, kdo za útokem stojí. V Rusku se od pátku do neděle konají volby do státní dumy, dolní komory tamního parlamentu. Jsou to první takové volby od začátku invaze na Ukrajinu v únoru 22. Podle některých komentátorů ale nejde o legitimní volby, protože Vladimír Putin záměrně umlčuje kritiky nebo opozici. Filip Salač vyhrál v rekordu okruhu kvalifikaci na velkou cenu Rakouska třídy Moto 2 a po třetí v kariéře odstartuje do závodu mistrovství světa z pole position. 24-letý český jezdec na Red Bull Ringu vylepšil svůj vlastní rekord z pátečního tréninku na minutu 32 sekund a 381 tisícin.
1: Frekvence 1. Počasí.
0: Dnes bude 19 a 24 stupňů Celsia, teploty na horách budou jen kolem 15, má být polojasno až oblačno. Čeká nás tak prakticky slunečný den, pršet by nemělo, místy se maximálně můžou objevit mlhy. V noci tak to už by ale mělo místy také zapršet. Bude spíše polojasno, výjimečně se vytvoří také mlhy. Zítra se potom už dešti nevyhneme, především na východě a na jihu území bude oblačno, během dne potom od severozápadu bude přibývat oblačnosti další, odpoledne a večer se zítra postupně na většině území vyskytne déšť.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: Na dálnici D1 se ještě stále zdržíte v koloně, která sice není příliš nadlouho, i tak ale zbrzdíte na zhruba 60. až 50. kilometru kolem 10 minut kvůli hustému provozu. Na dálnici D5 se potom ještě stále zdržíte na 90. až 88. kilometru. V obou dvou směrech je tam menší komplikace a popojíždí se pomalu. Zdržíte se tam do 5 minut. Tak šťastnou cestu, pokračuje Milan Bílek.
2: Hezké odpoledne, tak to, co vám budeme hrát, je takový výběr z hroznů. Daniel Powter, Madonna, American Pie. No a za chvilku se podíváme na to 19. září, co se dělo v rámci dekád pop music, jaké výrazné momenty tady, kdy byly. Tak mám pro vás krátký přehled. Teď No Name, Lekna, hezký víkend.

0: skvělého odpoledního slunce, které tady máme. Samozřejmě hezký víkend, to platí dál a dál. Já si myslím, že bychom měli provětrat to 19. září tak, jak bylo důležité v rámci deka. Co se pop music týká, děly se velké věci. Třeba na hitparádu dorazil v roce 1960, to je hodně dávno, Chubby Checker a rozjel taneční šílenství, které mělo jméno Twist. Tehdy 18-letý Chubby Checker se svojí verzí písně poprvé dostal na číslo 1 americké chart. No a tahle skladba rozpoutala celosvětový fenomén a dodnes drží historický unikát, když se v lednu na první místo vrátila, což se žádné jiné písni v historii nepodařilo. Je to legenda. No a pak rok 1981 a 19. září a koncert, o kterém se bude ještě hodně dlouho mluvit. Mrs. Robinson, Paul Simon, Art Garfunkel. I tohle ti dva hráli na báječném koncertu v Central Parku. No a slavné folkové duo tehdy se rozešlo na vrcholu slávy v roce 1970 a spojilo se pro bezplatný charitativní koncert v newyorském Central Parku a dorazilo v roce 1981 neuvěřitelných 500 000 diváků a záznam z téhle události se stal jedním z nejprodávanějších živých alb historie. No a do třetice to bude Robbie Williams a jeho první hitparádové odškrtnutí v roce 1998. Právě 19. září toho roku byl na vrcholu. Tenhle zpěvák získal svůj vůbec první solový singlový hit číslo 1 v britské chart a definitivně tím potvrdil úspěch své solové kariéry po odchodu z chlapecké kapely. Ano, máte pravdu, Take That. To byly časy, to byl rok 1998, ale my se pojďme přestěhovat do hezkého zářijového víkendu, který tady máme v roce 2026. Tak za chvilku Sandra, Eva Max nebo Eva Farná.
1: Platit méně, to je pocit vítě.
2: Škoda Octavia na operativní leasing za 7950 korun bez DPH měsíčně.
3: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
4: Super výhodné. Nyní vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90 a teskovejce z podestýlky 30 kusů za 79,90 do 22. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: Obrovská slevová akce v Planeu. Pouze do pondělí ušetříte se slevodny až 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
6: Ahoj Evi, ty prý hledáš novou sedačku. A už jsi byla ve fáze? Tam ti specialistky na pohodlí s výběrem fakt pomůžou. Navíc probíhají dny Merien. Během nich ve fáze získáš slevu 20% na vše. A při platbě kartou Mastercard 3% navíc. Akce končí už v pondělí. Tak do které prodejny vyrazíme? Když kvalitní sedačku, tak od fáze. Více na fáze.cz.

0: Lesný Kláv, to byla Sandra na frekvenci 1 minuta po půl čtvrté. No a do víkendu samozřejmě patří také aktuální doprava. Takže jak nám to jede?
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Dneska odpoledne, tak zdá se, že situace na dálnici D1 se lehce uklidnila a aktuálně tam nejsou hlášené žádné dlouhé kolony. Stále počítejte s tím, že pokud jdete na dny na to do Mošnova, tak tam se naopak zdržet můžete klidně celý den, protože provoz je opravdu velmi hustý. Každý rok se tam dostaví přes 100 000 návštěvníků, letos tomu nebude jinak. Jinak ale ty hlavní tahy, po kterých se nejede úplně přímo do Mošnova, tak ty jsou poměrně v pořádku. I situace na dálnici D5 se uklidnila u Plzně a tam už taky kolony zmizely. Maximální zdržení je tam na 89. kilometru na Německo, ale to je maximálně do 5 minut. Tak šťastnou cestu.
0: My jedeme dál. Marek Ztracený tady bude s Hitem, to se mi líbí. No a Suchánek a Kolečko s další radou na zlato.
3: Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na frekvenci 1.
4: David, 27 let, z Hradce Králové, píše, když ryby žijí celý život ve vodě, musí vůbec pít? Když ano, proč se jim voda nedostane do plic? Já když se napiju při plavání, tak má problém.
5: No ono teda, já nechci tady machrovat, já jsem z biologie 4, jo, ale ryba nemá plíce, ale žábry, to je jako první věc, ano. Jo. Takže proto se jí nedostane voda do plic. Na co se ptá, jestli pijou?
4: Pijou.
5: No pijou. Teď kapru, že se dělá tou pusou, teď to asi v rozhlasově...
4: Já myslel, že je vzrušené jenom.
5: No to je vzrušené, ale pije u toho. Já myslím, že pijou.
4: Já myslím, že na lovu kapr. Jako.
5: Teď přece jako kdyby kapr nepil, tak kapr nečůra.
4: Kapr nečůra?
5: Kapr čůra.
4: Jasně. Mají větr ryby?
5: No to si myslím, že ty žábry právě jako zabránějí těm větrům, že jo. No tak já myslím, že rada je, že to musíme na Vánoce letos všichni zkusit.
4: Jo, strčit mu prst do toho,
5: strčit mu prst, no.
4: Kamečky a tím zjistíme.
5: Strč jako... prst skrz krk, no.
4: Dobře.
1: Cože? Suchánek a Kolečko na frekvenci 1.
3: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu frekvence 1.
1: Frekvence 1.

Narkotika byly to Liquidových velký rokový odpich 15 minut před 16. hodinou. No, odpichem taky bude v pondělním ránu samozřejmě poslední slovo naše soutěž. Vyhádáte vždycky poslední slovo daného interpreta, no a my vám vezeme na ráno pondělní 8 500 korun. No, jako vždycky je tady o víkendu taková menší pauza, tak se chystejte na to první ráno poneděli. My jsme tady nedávno měli kapelu Čechomor a František s Karlem nám prozradili, bez čeho se na koncertech neobejdou. Tak to zkuste, volejte. Občas taky napovídáme, ale na to ještě docela brzy. Máme pro vás 8 500 korun, ale vlastně vám napovědět můžu těmi pátečními typy, které byly špatné. Mer, členka, pohoda, Slivovice. To netypovat. Bez čeho se Čechomor neobejde na svém koncertu. Tak tam něco dejte a vyhrajte klidně v pondělí po ránu, kdy pro vás máme skoro 10 000 korun. Držím vám palce. Ale kdo by se bavil o pondělku, když máme sobotu a víkendy ještě před námi, máte pravdu, tak si dáme Backstreet Boys, Lily Allen, taky Anaka na malou chvíli.

0: Good Hills a Sunrise Avenue těsně před zprávami. Tak do toho odpoledního slunce si dáme po zprávách sevečká den. Play Miley Cyrus. A nebo Roy Orbison, You Got It.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska, z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
2: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky

0: Čech s Kohoutem v logu. 16 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
1: Slovo dostává Ondra Albrecht.
2: A já přeju hezké odpoledne. Stejně jako minulé roky přilákali korunovační klenoty na Pražský hrad stovky návštěvníků. V rámci 9. kola první ligy Mladá Boleslav přehrává Zbrojovku Brno 1-0. A kolony se zatím příliš netvoří, zdržíte se na dálnici D5 u Plzně. Stejně jako v minulých letech přilákali korunovační klenoty na Pražský hrad stovky návštěvníků. Pražané i čeští a zahraniční turisté dorazili první den výstavy před Vladislavský sál ještě před otevřením výstavy, která letos nese podtitul Habsburkové 500. Kolem 9. hodiny se už fronta táhla téměř přes celé jižní zahrady. Expozice představuje příběh klenotů od nástupu Ferdinanda I. Habsburského v roce 1526 až do konce 18. století. Potrvá do pondělí 28. září a vstup je zdarma. 4 díly ocelové konstrukce nové lávky pro pěší a cyklisty osazuje dnes od rána Jeřáb přes rušnou Rokycanskou třídu v Plzni. Stavba nahradí nevyhovující podchod a propojí část sídliště na obou stranách frekventované silnice, která do města přivádí dopravu ve směru od Prahy a kudy denně projedou 10 000 aut, jak řekl náměstek primátora pro dopravu a životní prostředí Aleš Tolar. Celkem vybudování lávky, včetně dalších investic, přijde na asi 108 milionů korun. Město na projekt získalo dotaci 22 milionů korun z Evropské unie. Hotovo má být v prosinci. Americký prezident Donald Trump se v pátek rozhodl a oznámil, že se dohodl s Dánskem na urovnání vztahu kolem Grónska. Spojené státy tam nyní budou kontrolovat své bezpečnostní zájmy a žádná nepřátelská země si tam nebude moci vybudovat základnu bez amerického souhlasu, uvedl Trump. Podle dánské premiérky bude dohoda dobrá pro Dánsko i NATO. Podle jejího úřadu bude podepsána příští týden během valného shromáždění OSN, jak doplnila agentura Reuters. A pojďme se ještě podívat na výsledky aktuálních utkání, které se hrají v rámci 9. kola Šance ligy. Po prvním poločase je stav utkání Artis Brno Slovan Liberec 0-0. Taktéž po prvním poločase Mladá Boleslav přehrává Zbrojovku Brno 1-0. No a první půlka už je také v utkání hotová Pardubice a Bohemians Praha. Tam je stav aktuálně 1-1.
0: Frekvence 1. Počasí.
2: Dnes v noci počítáme s tím, že se postupně může začít zatahovat. Teploty budou kolem 14 až 10 stupňů Celsia, tam, kde se uklidní vítr kolem 8 stupňů. Zítra už potom přijdou také přehánky, a to od severozápadu, kdy se postupně zatáhne a hlavně odpoledne a večer se postupně na většině území vyskytne déšť nebo také přehánky. Úplně večer potom naopak od severozápadu srážek a oblačnosti bude ubývat. Teploty v neděli budou kolem 17 až 22 stupňů Celsia.
0: Frekvence 1. Doprava.
2: Na dálnici D1 se kolony rozjely a tam se jezdí už bez větších komplikací. Stále počítejte ale se zdržením na dálnici D5 u Plzně. Je to v úseku mezi 88. až 96. kilometrem ve směru na Německo. Tam necháte klidně i půl hodiny. V opačném směru je potom zdržení na 111. a půltém kilometru až 109. kilometru asi na 10 minut. Tak šťastnou cestu s frekvencí 1, kde pokračuje za mikrofonem Milan Bílek.
1: Hezkou sobotu vám přeji, tak co si ještě dát z víkendu? No, možná máte rádi trhy a blešáky, to je trošku moje disciplína, tak kdyby náhodou zítra nedělní ráno můžete vyrazit hned na několik dobrých adres. Rád vám poradím teď Savage Garden, Ed Sheeran, anebo Roxette, Milk and Toast and Honey.

0: Garden, je tady víkend Frekvence 1. Pokud vás náhodou lákají burzy a bližší trhy, pak ty dnešní sobotní jsou pryč, ale já jsem tady taky s krátkým přehledem toho, co můžeme takzvaně vysosat zítra, zejména brzo ráno, to je dobré vždycky, v neděli 20. září a stále jsou místa, kam zítra můžete vyrazit ty největší bližší trhy, samozřejmě Vysočany v ulici u Elektry, tak kdyby náhodou 6. až 14. hodina. Pak také Česká Lípa, to jsou ty tradiční českolipské bleší trhy na bývalém vlakovém nádraží ulice Mimoňská. Máme tady takovou klasiku, tam je to moc fajn, Mšené lázně v Ředhošť, jsou to ty vyhlášené tradiční bleší trhy, které tam jsou pravidelně. No a pak tady máme Držkov, tedy u Jablunce nad Nisou, je to oblíbená automotoburza, také bleší trh, to všechno. A ještě další adresy vás čekají zítra a je třeba chodit hodně, hodně brzo ráno, nejlépe tak kolem 6. 7. To vás čeká zítra po ránu 20. Tak si to užijte. No a přeji vám hezké úlovky a radost toho, co objevíte a co za pár korun koupíte. Už za okamžik Roy Orbison, taky Blondie a Xindlix, Puberťák.
1: Chcete ještě víc Jana Krause? Dáme vám ho celých 60 minut. Výjimečná hodina s Janem Krausem a Blondínou na Frekvenci 1.
2: Takže Honzo, tak já se teda nebudu ptát. Tak by se mohli ptát posluchači, ne?
3: Ano, 22. nebo když, jo, že bychom od 14.
2: Jo, ve 14, že by zavolali.
3: Ve 14 hodin budeme na hodinu k dispozici a těšíme se, že někdo z vás se bude chtít na něco zeptat, my mu živě odpovíme.
2: Kraus a Blondína na Frekvenci 1, můžete se ptát už teď.
1: Jan Kraus a Blondína.
4: Tento týden v Kauf...
5: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
4: Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
6: Večery se zase začínají prodlužovat a brzy nás čeká podzim. Vytvořte si doma útulná zákoutí díky našemu širokému sortimentu nábytku, doplňků i dekorací. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.

0: You got it, tady na Frekvenci 1, to byl Roy Orbison. Tak my si dáme právě teď do Prahu, dopravu, to znamená, jak nám to jede, pojďme na to.
1: Frekvence 1, doprava.
2: No a jdeme se podívat také na ty silnice, jak říkal Milan, dobré odpoledne. Zdržíte se na Pražském okruhu, kde začíná housnout provoz ve směru k letišti na 7. až 9. kilometru. Nechá to tam zhruba nějakých 10 až 15 minut. A komplikace jsou stále také na dálnici D5 za Plzní ve směru na Německo na 109. až 112. kilometru. Kolona je ale ještě o něco dříve, už na 89. kilometru. V opačném případě se zdržíte jen zhruba 5 minut na nějakém 88. až 91. kilometru. Dobrá zpráva je, že na dálnici D1 se kolony poměrně rozjely a už se i tady zúžením za Prahou na 25. kilometru jezdí bez větších komplikací. Tak ať to vydrží.
0: A my jedeme dál. Za chvilku Krištof, Brian Adams, teď Baby Goodbye, ale Farben. Baby.

0: Brian Adams a jeho skvostná balada na frekvenci 1 před 17. Také celý tento týden s námi byly velmi zajímavé osobnosti. V ranních rozhovorech byl tu Vojta Vondráček, Čechomor, taky Petr Wagner. No ale byla s námi i Adéla Elbla, komička. My jsme se jí ptali na Greco, kromě jiného taky na to, kdy dělala autoškolu a prozradila, že to není zas tak dávno.
1: Já jsem paradoxně jako si udělala řidičák až před 3 lety a jezdila jsem vlaky.
2: Vidíš, Míro, že nejsem jako jediný exot, jo? Já jsem se to taky dělala takhle pozdě.
1: Ale to já hodně cestovala do toho, jo? Pořád na nějaké vystoupení různě mě vozili kolegové a vydržela jsem to dlouho, ale pak jsem... sešlo se to s tím třetím těhotenstvím, kdy už mi došlo, že
3: to je potřeba. A byla jste velmi zodpovědná v té přípravě. Třeba Lubka si, když usínala, tak si zkoušela šlapat na spojku pod peřinou, na brzdu.
1: Já jsem si uvědomila, že se mám ráda už a že ve svém věku se nebudu učit spojku, brzdu, plyn.
3: Automaticky.
1: Takže mám řidičák na automat.
2: Už jako přímo, jako
1: přímo řidičák. Takže vlastně mám trošku...
3: A tam jako razítko, automat?
1: No, ano, je to jak ZTPčko.
3: Můžete parkovat na speciálních místech.

0: Sweetbox, Everything's Gonna Be Alright, před zprávami, před 17. Tak dál, vsadíme na slaďák Mariah Carey Without You. Po 17. Mariah Carey Chci tančit. A nebo Poetika.
1: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní okurka hadovka kus za 16,90 a Gambrinus originál 10,5 litru ve skle za 12,90 do 22. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.
3: Pozor, pozor! Hlásíme, že park Mirákulum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy!
4: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy!
3: Rozbalí to Karol Akvído, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
4: Tohle si nesmíš nechat ujít.
3: Kompletní program najdeš na piggy.cz.
5: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Piggy a Lily jezdí za dětmi vždy bezpečně.
6: 17 hodin. Frekvence 1, zprávy.
0: Slovo dostává Ondra Albrecht.
7: Hezké odpoledne. Armáda na dnech NATO v Ostravě představila nový letoun Embraer. Vesnicí roku 2026 se staly Boršice ze Zlínského kraje. A zatím se stále zdržíte na dálnici D5 v úrovni Plzně. Mezi stroji, které na dnech NATO v Ostravě a dnech vzdušných sil armády České republiky budí největší pozornost, je čerstvý přírůstek české armády, letoun Embraer C-390 Millennium. Do Česka přiletěl v červenci, dnes ho na letišti v Mošnově na Novojičínsku armáda

0: Vesnicí roku 2026 se staly Boršice ze Zlínského kraje. Porotu zaujala komplexní péče o obec a její obyvatele nebo bohatý spolkový život. Druhé místo v celostátním finále soutěže obsadila Vraclav z Pardubického kraje a třetí jsou v Šeruby z Plzeňského. Výsledky organizátoři dnes odpoledne vyhlásili v obci Písečná na Orlicko-Ústecku, která zvítězila v loni. Letos se přihlásilo 245 obcí, nejvíce od roku 2016. Nový mnichovský primátor Dominik Krause dnes na Terezianské louce v Bavorské metropoli na dva údery narazil sud piva a tím oficiálně zahájil 191. ročník pivních slavností Oktoberfest. Svátek piva potrvá do 4. října a pořadatelé do té doby očekávají více než 6 milionů návštěvníků, včetně českých turistů. Hosté si ale za más piva, který odpovídá jednomu litru, letos opět připlatí. Tuplák vyjde na 14,80 až 15,90 eur, což je 360 až 387 korun. A pojďme se ještě podívat také na výsledky fotbalových utkání, která se hrají nebo hrála v rámci 9. kola Šance ligy. Artis Brno, Slovan Liberec, se tady utkání skončilo za stavu 0-0. 2-0 potom skončilo utkání Mladá Boleslav, Zbrojovka Brno pro Mladou Boleslav a 2-1 potom přehráli Pardubice, Bohemians, Praha 1905.
1: Frekvence 1. Počasí.
0: Zítra se začne zatahovat, počítáme s tím, že postupně od severozápadu bude přicházet oblačnost, zatažená obloha a hlavně odpoledne a k večeru se postupně na většině území zítra vyskytne déšť nebo přehánky. Teploty do té doby v neděli budou kolem 17 až 22 stupňů Celsia.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: Na D1 se zatím jezdí i v problémových úsecích bez větších komplikací, ty jsou ale naopak hlášeny stále z dálnice D5 a to v obou směrech. Aktuálně na 92. až 91. kilometru ve směru na Prahu, kde je menší kolona asi na 5 minut, nebo ve směru na Německo, je to potom na 111. kilometru asi na 10 minut a v opačném směru potom na 109. až 108. kilometru ve směru na Prahu taky asi na 10 minut. Tak šťastnou cestu, starat se o vás dál bude Milan Bílek.
2: Hezké odpoledne vám přeji, projedeme taky víkendové narozeniny. Kdo ze slavných tváří má důvod k radosti nebo k oslavám dnes, případně zítra v neděli 20. Tak víc za chvíli, teď padám opět a radeček.

0: Without You, a to byla Mariah Carey s námi na odpolední víkendové frekvenci, jedna s velkým hitem zpěváka Nilsona ze 70. let, který přespívala fantasticky. Tak zítra 20. září, kdo z vás má narozeniny, že byste to byli vy a třeba dneska slavili, tak tím pádem všechno nejlepší. Vyšlo vám na to hezké počasí, na tu dnešní večerní a možná ještě venkovní oslavu, každopádně po západu slunce bude trochu zima, tak s tím počítejte, ale hezky si oslejte života od nás, samozřejmě všechno nejlepší. No a z těch slavných, Nuno Betancourt se svým bratrem skvěle odspívali hit More Than Words a právě tenhle chlapík zítra bude slavit kulaté narozeniny. Jeho hlas a hlavně tenhle duet je nezapomenutelný. No a pak se dívám, nejslavnější italská herečka všech dob zítra bude mít svůj den, Sofia Loren. Všechno nejlepší a dál herečka česká Petra Hřebíčková, která když se bude snažit a má ještě samozřejmě celou kariéru před sebou, tak možná jednou bude taky tak slavná jako Sofia Loren, a ne, že by nebyla doslavná. Taky těmhle dámám přejeme jen to nejlepší, všechno nej, samozřejmě i vám, ať už to máte dnes, zítra, nebo ať už se nějakých narozenin zúčastníte. Za chvilku Eňa a Odměra, jich chci tančit.
1: Jak se do rádia volá,
2: tak se z rádia ozývá.
1: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
2: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
1: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
2: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
1: Nahrajte vzkaz.
2: A už jsme v kontaktu.
1: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
3: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90 a teskovejce z podestýlky 30 kusů za 79,90 do 22. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Život plne dál. Nechci promarnit ho v jistotách, když bych na břehu stál.

0: Orinoco Flow a to byla Eňa a to vás baví, jak píše tady Helena ve své SMS-ce. Chci vám poděkovat za hezké hudební odpoledne. Už když jste mi zpříjemňoval písněmi na přání po 22. léčení nemocnici, tak díky moc, Helena. Zdravíme a přejeme hezké odpoledne. Už za chvíli je tak Lana Del Rey, bude Poetika, půlnoc. No a my se teď podíváme taky na silnice, takže klasická otázka, jak to jede?
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Hezké odpoledne, tak zatím zdá se, že se jezdí bez větších komplikací. Až na tu Plzeň, tam na D5 se počítejte s tím, že okolo Plzně v obou dvou směrech budete lehce brzdit v nějakých menších kolonách. Aktuálně je hlášená kolona taky ze silnici 50, a to mezi Bučovicemi a Slavkovem u Brna. Tam se zbrzdíte asi 10 minut při cestě právě přes Slavkov dál, kde jedničce a na Brno. Taky se stala dopravní nehoda v obci Nesovice. Na místě se srazily 3 osobní auta. No a taky ještě, když jsme už tady na Moravě, tak přichází varování. Na stránkách policie se píše například, že v ulici U stadionu v Uherském Hradišti se dnes očekává silný provoz a je to právě proto, že se tam dnes bude hrát fotbalové utkání Slovácko versus Baník a očekává se, že tam na místě bude taky přítomnost většího množství policejních vozů. Tak pokud projíždíte Hradištěm, buďte také opatrní a zbystřete. Šťastnou cestu.
0: A co nového u Honzy Krause a Blondýny?
3: Jan Kraus a Blondýna.
4: V Americe přibývá důchodců, kteří kouří marihuanu. Okolí to začíná vadit. Co vy na to?
5: No tak okolí asi vadí ty důchodci jako takový, to máme všude celosvětově, což se tak jako pomalu tímhle směrem vyvíjí. Je to pravda, že používají víc marihuany, důchodci ve Spojených státech používají víc, protože marihuana jednak jim uleví někdy od pocitu bolesti, někdy jim uleví od pocitu staroby.
4: Lepší spí pod ní.
5: A dělá jim dobře prostě. A nemají pocit, že zase se nějak obzvláštně čej zdraví. No a že to okolí začíná vadit, tak okolí začíná vadit vůbec jako starý lidi. To je, jak tady se objevila nějaká, myslím, česká, to bude asi pirátka, kdo jiný, že kdyby ty starý lidi byli ohleduplní, tak by se vystěhovali z těch bytů do nějakých domovů a uvolnili ty byty. Já jsem si říkal, a ty asi žabko zelená nevíš, co ty domovy stojí. Ale mohli bychom tě taky porazit autem, kdyby stěla. Se netrápil.
1: Jan Kraus a Blondýna.
3: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: Angel a to byl Robbie Williams na frekvenci 1. Tak všimli jste si toho určitě i vy. Mání tohoto víkendu jsou samozřejmě houby. My Češi jsme na to myslím specialisti a chodit na houby, to je takový český národní sport. No a určitě jste si všimli při svých víkendových pojížďkách, že auta jsou zaparkovaná u lesu a případně, když jde někdo z lesa, tak nakukujete do jeho košíku, který je víceméně vždycky vrchovatý. Tak jak to vypadá v lesích? Velmi dobře, protože když se jenom podívám na titulky, o čem se třeba dnes píše, tak ten CZ houby, kam se podíváš, rostou téměř všude. Plzeňská drbna, velká houbová nádhera. Dále, hřibů bylo tolik, že by se hodila kosa, košíky nestačily, píše Teplický deník. No a dále se radí na jiném webu, že za houbami, pokud je chceme najít, máme vyrazit do stinných údolí, radí jeden z předních českých mykologů, a z lesů na Pelhřimovsku odcházejí lidé s plnými koši. Já myslím, že nejenom na Pelhřimovsku, já to mám taky rád a byl jsem teď ve čtvrtek a v pátek a během hodiny plný koš, co je zajímavé, tak najdete hřiby a navíc hřiby, které nejsou červivé a rostou, jak se říká, ve vysokém. Já mám rád ryzce a ty se dají najít bez problémů. A co je zajímavé, a tím bych to potrhnul, že to prý je všechno jenom začátek a mykologové se shodují na tom, že houby budou růst ještě v následujících dnech a možná i začátkem října. Tak já vám přeji štěstí na ta nejlepší místa, na hezké úlovky a na tu velkou radost z toho, když najdete něco, na co se hezky dívá. Tak ať vám chutná ta houbovka, případně smaženice, případně cokoliv jiného a hodně štěstí v lese. Za chvilku Michal Hruza a taky Leony, don't worry.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
2: Ty nejlepší aktuální hity.
1: Největší hity posledních let.
2: Ale i hity legend pop.

0: už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký kryký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
3: 18 hodin. Frekvence 1 zprávy.
4: Slovo dostává Ondra.
5: Já přeju hezký podvečer. Vesnicí roku 2026 se staly Boršice ze Zlínského kraje. Fotbalisté Liberce remizovali v Brně s Artisem bez branek a venku poprvé ztratili. No a zdržíte se na dálnici D5 u Plzně. Vesnicí roku 2026 se staly Boršice ze Zlínského kraje. Porotu zaujala komplexní péče o obec a její obyvatele nebo bohatý spolkový život. Jak Frekvenci 1 řekl krátce po vyhlášení starosta Boršic Petr Dula za TOP 09, je to především ocenění pro všechny spoluobčany, kteří se na zisku podíleli.
6: Naše obec má 2200 obyvatel. Není úplně standardní, aby ty vztahy byly tak úžasné, tak jak jsou v té naší obci. Takže je to obrovské ocenění pro všechny ty lidi, kteří soutěžili a chtěli vyhrát. Kdy vlastně vyhlašovali cenu, jsem ani nedutal a nedoufal, že bychom mohli vyhrát, i když jsem si to strašně moc přál, protože to nasazení našich občanů bylo prostě enormní a úžasné. Samozřejmě s výhrou jsou spojeny i finanční prostředky z Ministerstva pro místní rozvoj, které plánujeme využít na další rozvoj obce.
5: Druhé místo obsadila Vraclav z Pardubického kraje a třetí jsou Všeruby z Plzeňského kraje. Letos se přihlásilo 245 obcí, nejvíce od roku 2016. Opoziční občanští demokraté navrhnou při projednávání rozpočtu v poslanecké sněmovně obnovit první tři dny nemoci bez nemocenské. Předseda ODS Martin Kupka to uvedl v diskuzi televize Nova s ministrem zahraničí a předsedou motoristů Petrem Macinkou. Ten obnovení takzvané karenční doby neprosadil v uplynulém týdnu při jednání se zástupci SPD a ANO. V debatě ale řekl, že při hlasování určitě nebude proti. Poblíž letiště v Riádu jsou vidět plameny a hustý oblak černého kouře, řekli agentuře AFP dva obyvatelé hlavního

0: Artis je před reprezentační přestávkou se ziskem 5 bodů průběžně 14.
1: Frekvence 1. Počasí.
0: V noci bude oblačno až polojasno, přechodně místy i skoro jasno. Potom teploty budou kolem 14 až 10 stupňů Celsia. Zítra bude 17 až 22. Na jihu a východě to může být až 24 stupňů Celsia. Od severozápadu ale do Česka zítra opět dorazí bouřky, místy také přehánky, které se postupně budou přesouvat také dál na východ, protože naopak úplně pozdě večer by se od severozápadu mohlo začít opět mírně vyjasňovat.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: Ještě se podíváme také na silnice, na dálnici D5, stále počítejte s komplikacemi v úrovni Plzně, v obou dvou směrech je tam zdržení kolem 5 až 10 minut, aktuálně panuje taky hustý provoz na dálnici D11, a to v úseku kolem nějakého 45. kilometru ve směru na Hradec Králové a taky v opačném směru. Tak šťastnou cestu a pevné nervy za volantem, pokračuje ještě stále Milan Bílek.
2: Hezký večer vám přeji, máme lekce po 18. hodině, tak blížíme se samozřejmě k naší víkendové hitparádě, která je tady o 19. a do té doby stíháme třeba jeden povedený vstup velkých hlav, které tady sice o víkendu nejsou živě pro vás, ale budeme se chystat na to, co dorazí po víkendu v pondělí po 17. Tak si to nechte líbit, tady je Katy Perry.

0: Dneska je den respektu a myslím si, že to hodně lidem chybí.
1: Velké hlavy. Frekvence 1.
2: Původ slova je z latinského respectus a to doslova v překladě znamená...
3: Pokora.
4: Myslíš? Já myslím, že ne. Respektus co tam, znamená...
0: Nech to ležet.
2: Je tam několik slov, nemusí to být
4: jako
2: nejedno.
0: Respekt je nech to ležet.
2: Brať na něco
4: ohled.
2: Presně,
0: no, nech to ležet.
4: Brát na něco ohled.
3: Nech to být.
2: Respektus.
3: To se stává.
2: A víte, kdy vznikl časopis Respekt?
4: No.
2: Keď už jsme při tom.
4: A myslíš, že ještě Respekt vydává?
2: Mám pocit, že ještě je na
0: jo,
2: světě.
0: Tak pořád zaplať pámu za ty jejich titulky.
3: To si pleteš s reflexem.
4: To si to pleteš, ale s reflexem.
0: Jo a jo, pletu.
4: No,
3: to je chyba.
4: Ale asi jo, vydávají. Já totiž koukám na Kmentu, na Instagramu, myslím, že on tam pro něj píše.
0: A vychází ještě Leo?
4: Leo nevím, ale Leo už jo.
3: To bylo dobrý.

0: Take on me, to byly, aha, to byly veteráni z Norska, tady o 6:30 na Frekvenci 1. Tak kdo byl u nás hostem v tomto týdnu, mimo jiné skupina Čechomor? A my jsme vzpomínali a vzpomínali oni, takže jak se jmenovali jejich první skupiny?
1: Já jsem měl kapelu, která se jmenovala Perkolátor.
2: Perkolátor? Cože?
1: Což je nějaký, co jsme zjistili později. Já jsem to našel v tátových notách, název jedný skladby Perkolátor, jak se mi to líbilo, že tam bylo to R. Aha. A je to nějaký stroj na výrobnu hnojiva. Takže, ale to jsme zjistili až po.
3: Já měl kapelu v 15 letech Veteráni, se to jmenovalo.
2: Brzo teda.
1: Ty jsi začínal
3: dobře. Ale je fakt, že Karel to pojal líp. Protože každá kapela, která chce uspět, musí mít na konci to or, že jo, že jo. Lahvátor. A tak jsme to dotáhli do dokonalosti s tím Čechomor.
1: Perkolátor.
3: Správně.

Losing My Religion na to byly Ariem na frekvenci. Jedna už za pár minut je tady naše hitparáda, taky nové zprávy. No a o čem byl dnešní den, to zhodnotíme samozřejmě ve zprávách. Padnou dny na to na letišti v Mošnově podle policie bylo několik desítek tisíc lidí, téměř 100 tisíc, tak více s Ondrou. No a když se dívám do událostí dnešního podvečera, tak přelouči právě teď udílejí také dabingové ceny Františka Filipovského za celoživotní mistrovství, už ocenilo prezidium Herecké asociace Miloslava Mejzlíka i Milenu Štajnmaslovou. Skvělé hlasy, souhlasíme. Tak za chvilku Ford Coast, Tomáš Klus a teď Pink.

do řádků tvých řas. Ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: 19 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: 19. No a slovo má Ondra.
2: Já přeju hezký večer. Silnice 16 na Kladensku zůstane zřejmě zavřená až do pondělí. Hasiči dál dohlížejí na halu na zpracování plastu v Rynholci na Rakovnicku a s komplikacemi počítejte ještě stále na dálnici D5. Při nehodě auta a cisterny u Luníkova na Kladensku na silnici 1/16 se dnes ráno lehce zranilo 5 lidí. Cisterna ale převážela benzín i naftu. Po nehodě část látek unikla. Hasiči zbývající paliva přečerpali, vůz vyprostili. Teď ale pokračuje sanace kontaminované půdy. Silnice bude uzavřená zřejmě až do pondělí, kdy o dalším postupu rozhodnou úřady. Hasiči dál dohlíží na halu na zpracování plastu v Rynholci na Rakovnicku, kde páteční požár způsobil škodu asi 400 milionů korun. Před půlnocí ho dostali pod kontrolu, likvidaci zatím ale nevyhlásili. Dnes k ránu snížili poplachový stupeň na základní. V budově už od rána není materiál. Jednotka záchranného útvaru hasičů, která pomáhala s vyskladněním, odjela zpět na základnu. Dohled by měl skončit zítra ráno, kdy místo předají majiteli. Vyšetřování příčiny pokračuje, jak řekla po 18. hodině mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkora-Flígrová. Několik desítek letounů dnes lemovalo travnatou dráhu u Kejžlice na Pelhřimovsku. Setkání aviatiků připomnělo i 10. výročí otevření této dráhy, určené pro vzlety a přistání menších strojů. Diváci například sledovali přilety letounů Zlín Z-43, vzdušnou akrobaci nebo se skok parašutistů. Prohlédnout si mohli i repliky letadel z druhé světové války a koše horkovzdušných balónů, jejichž posádky měly v plánu podvečerní let. Na dráhu také jednu chvíli padaly bombony navázané na barevné stožky, které si mohly pozbírat děti. Adam Pavlásek s Patrikem Riklem nevyužili 4 matchboly. S Christianem Harrisonem a Austinem Krajíčkem ztratili obrovskou bitvu 7-5, 3-6 a 6-7. A v boji o čtvrtfinále Davis Cupu v Praze prohrávají Češi s Američany 1-2 na zápasy. Tým kapitána Tomáše Berdycha se teď snaží v O2 aréně otočit vývoj ve dvou hrách.
0: Frekvence 1. Počasí.
2: V neděli se ochladí, teploty budou kolem 17 až 22 stupňů Celsia, postupně od severozápadu přijde déšť a také přehánky, který se postupně rozšíří na většinu území České republiky. Naopak potom úplně večera v noci by se mohlo od severozápadu začít mírně vyjasňovat.
0: Frekvence 1. Doprava.

0: Jak se jmenoval? Ten, čert? Co daboval Humra.
1: Vlastimil Bedrna.
0: Bedrna.
1: A teď to dělá Vlastimil taky, ale nevím, jak se jmenuje. Tak to nevíme teď. Zavřel. A já, jak jsem přestal pít, no mě to tam nabíjá.
0: Ty furt nepiješ, jo?
1: No já nepiju.
0: To mi neříkej, že od té doby, co jsme...
1: Je to 3 neděle, 4 neděle teď, je sobota.
0: Vůbec,
1: nic.
0: Ani prosecco, víno,
1: ani kapililinku alkoholu.
0: Jako seš takový pohublejší.
1: No, ale zastavilo se to na stovce a nechce to dolů.
0: Musíš teď vynechat ještě to ostatní.
1: No, já si musím zase pít, aby ten organismus, jako víno trošku jako popích, aby zase...
0: Tolik ze života Mikeše, pojďme teď vypadnuvší se loučiti.
1: Tak se vypadnuvší po 5 týdnech končí Sirény a UDG.
0: A po 4 týdnech končí Tobias Freja a Kiara,
1: je to tak?
0: To správně, víc než to, ale máme tady novinky.
1: Tak pozor, dlouho jsme tu neměli Lucii Vondráčkovou.
0: Džíny jdu za tebou.
1: Ale to nejsou džíny, tato ta písnička, pozor, to přečti to.
0: Jmenuje se to Duše. Zpěvačka a herečka Lucka Vondráčková v emotivní písničce Duše vypráví o hledání vnitřního klidu, úniku před každodenním, tam jsou dvě, ne? S honem. A s honem je se na začátku. Aha. A touze po znovu nalezení svobody v náruči přírody. Hezký, to se těším.
1: Takže to je Lucka Vondráčková, typ číslo 1, typ číslo 2, to je Milan Peroutka.
0: Míla Peroutka, pamatuješ, s ním jsme dělali Instacall.
1: Určitě.
0: Velký hrozně milej kluk.
1: Fajn.
0: A taky jednou jsme byli ve snídani znovu, on to moderoval, ještě s tou svojí kolegyní.
1: Máš pravdu.
0: A oni to...
1: Ježiš, to je dávno.
0: No,
1: už,
0: že strašně dávno.
1: Jsme byli ve snídani znovu, jsme snídali normálně znovu.
0: No.
1: I ze starou. Milan Peroutka, totiž...
0: To je nějaký fór, nevíš, co je horší než snídaně znovu. Snídaně se starou.
1: Natočil nový klip během dovolené v Řecku. Jo, nezahálel ani během divadelních prázdnin, vedle letního vystoupení a koncertu finišoval práce na Zbrusu novém albu Barikády, které spatří světlo světa v říjnu. Kdo by si však myslel, že kvůli pracovnímu vytížení nestihl ani letní dovolenou, byl by na omylu. Milan totiž spojil příjemné s užitečným a z pobytu v řeckých Aténách si přivezl videoklip ke své nové písničce Cesta dlouhá. A to je ta, co teď právě uslyšíte.
0: To je dobrý, ty jo. Ty jdeš
1: ty
0: na dovolenou.
1: Byla v Aténách, veď?
0: Já jsem byla, no.
1: Že tam je takový, jako je všechny ulice vedou k Akropoli.
0: No, je to krásné město. Je to přesně takový to město, asi jako když přijedeš do Říma, máš pocit, že chodíš mezi těma kulisama.
1: No, jo,
0: tak tady je to dost podobný. No.
1: Tak se podívejte na klip, určitě bude skvělý. Tak uděláme rekapitulaci.
0: Typ číslo 1 Lucka Vondráčková Duše.
1: A typ číslo 2 Milan Peroutka Cesta dlouhá.
2: Česká hitparáda frekvence 1.
3: Typ číslo 1.

0: Dámy a pánové, jste s frekvencí 1 podvečer a máme tady hit parádu 10. a 9. místo. Tak chceš 10. nebo 9. Řekni 1 nebo 2.
1: No mě překvapila ta 10, protože ze 7 nám na 10. místo spadla kapela Krištof a Dominika Alagia.
0: To je teda dost. A ono je to celá tato hitparáda. Dneska jsem to tak jako projel.
1: Je taková jako překvapivá.
0: A je dost překvapivá, protože novinky se nedostaly moc daleko a velký koně, o kterých jsme si mysleli, že
1: jo.
0: Ano, že budou říhat a teda říhat. Ržát? Pardon, ržát. To dělá někdo jiný. Že budou ržát.
1: To ne, neumím. Tak, umíš si jen tak říhnout. Já to neumím.
0: Já to taky neumím. To jsem byl někde, jsem natáčel nějaký film a ten režisér mi říkal, umíte si samovolně říhnout. Já to říkal, ne, to neumím. Jsem tam hrál Dementa, který měl IQ 22.
1: To byla, podle mě to byl nějaký Marta nebo něco takového.
0: Jo, jo, jo, jo, určitě.
1: Hele,
0: no.
1: Musíš napolikat vzduch? No ne,
0: ne
1: to nebudem
0: to dělat.
1: No, takže překvapení na 10. místě a pozor, půlnoční hřích po 10 týdnech končí.
0: Aha, takže musíme zatleskat. Prýma, děkujeme. Pojďme na 9. To je novinka z minulého týdne, už jsme o ní hovořili, dívčí kapela Vesna. Jmenuje se to Vínečko, romantický klip k ní natočila na Vinohradu s Janem Polívkou. Kapela Vesna posílá před svým vyprodaným koncertem ve Fóru Karlín, což je 22. října. Už je to vyprodaný, ale zkuste se tam třeba ještě zeptat. Tak do světa novinku s názvem právě Vínečko.
1: Na mě volala kamarádka, že chce na ten koncert, jestli nemůžu se nad lístky.
0: Tak jedině zavolat Vesně Vínečko. Přinést nějaký vínečko.
1: Vínečko to je,
0: no, no, ne, je to.
1: Millera.
0: Tak co dáme?
1: Nebo Savignon.
0: No, nebo nějakou.
1: Nebo...
0: Já mám rád Montepulciano, ale to není
1: jo.
0: Moc moravský asi.
1: Toto je to. Ale jako s těmahle vlnama veder se za chvilku dočkáme.
0: No, jo, to je fakt.
1: Takže pojďme udělat
0: rekapitulu. A to máš pravdu, ty jsi chytrá.
1: No, jasně, no. 10. místo, půlnoční hřích, kapela Krištof a Dominika Alagia.
0: A 9. Vínečko, Vesna.
2: Místo 10.

0: Přátelé, je tady 8. a 7. místo a tohle je podle mě jedno z těch překvapení, o kterým Mikeš mluvil na začátku. Nám totiž padla Eva Farna.
1: Je to tvoje oblíbenkyně, já ji mám taky rád, ale ty ji máš radši asi ještě než já. A ona je 9. týdnem v hitparádě a představte si to, my jsme mysleli, že bude okupovat první.
0: Já jsem myslela.
1: První kupé.
0: Přesně.
1: A ona je teda na osmičce.
0: Jako, ale pozor, z pětky na osmičku. Proč to děláte? Vždyť ona je tak hodná v té porotě, československý superstar. Tam
1: možná nevíte ještě, co se děje nahoře, jako v těch horních patrech.
0: Rozumím.
1: Třeba je tam něco tak dobrýho, že to
0: prostě přebylo. Každopádně Perpetuum mobile Eva Farna na frekvenci 1, 9. týdnem, 8. místo.
1: A další překvapení, to je 7. Novinka z minulého týdne. Prosím vás, Pokáč vydal novinku Ignore. Taky jsem čekal, že Pokáč bude někde.
0: Ale tak ještě na to má 9 týdnů, že jo?
1: To je pravda, to je pravda. Mimochodem, je to klasika, takový ty trapní situace z běžného života, seznamování, většině čekání na odpověď.
0: Já prostě nejhorší, když přijdeš, nejhorší, když jdeš na první rande, já s tím mám hrozný problém.
1: A máš díru na ponožce?
0: Ne, já když jsem nervózní, tak se mi chce prostě na velkou.
1: Na velkou, to já vím, když jsi maturovala. Na celou tu svoji maturitu prostě.
0: Čekali na mě, no.
1: A pak na
0: ale prostě a teď si představ, že přijdeš na to rande a teď se ti nutně chce na záchod. V životě jste se neviděli a teď mu vysvětluji, že první, co budete hledat, je záchod.
1: No. Ale pojďme od záchodu zpátky k Pokáčovi. Mimochodem, pokud ho chcete vidět, tak on začíná 10. října turné v Mladý Boleslavi a bude to mít 14 zastávek. Tak si najdete na web, abyste věděli, kde všude bude Pokáč hrát a můžete ho jít. A jenom tak jako projedu Mladá Boleslav, Svitavy, Olomouc, Krnov, Třebíč, Jablunkov, Volině a teda a teda.
0: Teda. Tak rekapitulace. Na 8. místě Eva Farna Perpetuum mobile.
1: A na 7. místě novinka z minulého týdne Ignore Pokáč.

0: Dobrý den, celý den jste s frekvencí jedna. Máme tady
1: vždycky, jak se dělalo. Halo, halo. Koně, prase, po prase kozu, prase kozu potrkalo.
0: No, to jsme říkali.
1: Jste zablávali.
0: A pak ještě spadlo.
1: Jak může prase potrkat kozu?
0: A proč by nemohlo prase potrkat kozu?
1: Co pak koze má čím trkat?
0: No to je úplně jiný trkání. Ty jsi to byla malá, tak jsi se v tom nešťourala.
1: Rozumím.
0: A teď jsi velká, jak už bys měla být. Jak to funguje.
1: Co z toho mohlo vzniknout? Vědě? Dobrý, tak 6. a 5. místo.
0: Máme tady
1: Mikaela.
0: Spolu a Mikaela, tak tady máš Mikaela, na?
1: Tak Mikael s písničkou Spolu. Mikael je vlastně takový projekt, respektive Mikael jako takový, asi budete vědět a znát, protože Mikael, teď jsem se v tom úplně ztratila a chtěla jsem vám říct, jo, Michael Foret, já jsem si nemohla vzpomenout, pardon.
0: Dobrý, ale...
1: Michael Foret.
0: Máme.
1: V hudební branži se pohybuje už 20 let, mohli bychom si ho pamatovat, no a teď je aktuální ta Superstar a on je taky výplodem Superstar. Star z roku 2005, takže je to už nějakých 21 let.
0: Hele, už je tady 8. týdna v hitparádě, takže doufejme, že to vydrží až do desítky.
1: No, věříme, že jo, protože písnička je oblíbená, my vám ji hrajeme vlastně docela často i běžně ve vysílání Rádia Frekvence 1, slýcháváme i na jiných rádích. Myslím, že Mikaelovi se daří. Tak pojďme na 5.
0: No a máme tady...
1: Máru.
0: Máru Ztracenýho, který napsal písničku Obuj si mý boty, čím chtěl dát najevo, abyste věděli, jaká je to prostě fuška dělat tuhle tu práci, tak se mu nesmějte.
1: Jak je to přísloví? Ty moje prádlo nepereš.
0: Ty moje miláčku.
1: Nebo jak se to říká?
0: Ty moje prádlo nenosíš.
1: Ty moje spodní prádlo nenosíš.
0: Ne, my jsme spolu to něco nedělali ještě taky. Spolu jsme husy nepásli.
1: Jo, my jsme spolu husy nepásli.
0: Prosím, a to je něco jiného. Prosím vás, Marek Ztracený ještě vydává k tomu všemu větu, která je důležitá.
1: Vydává větu.
0: Vychází z jeho osobních zkušeností.
1: Ta věta.
0: Ne, no to, co jako ta písnička.
1: Jo, rozumím, takže ty popisuješ...
0: A zdůrazňuje, a to je důležitý, že nejde o protestní skladbu ani moralizování. Že to je jenom, abyste jako nahlédli, otevřeli to okénko, nebo otevřeli tu první stránku té knihy, nalistovali tam, co pak tam dělá ten Mára Ztracený. Ježiš, ten toho dělá, ten toho dělá, ten toho dělá, ten toho dělá.
1: Tak, pojďme udělat rekapitulaci. 6. místo Mikael a písnička Spolu.
0: Přesně. Hezky si odpovídá. A 5. místo Obuj si mý boty Mára Ztracený. Česká hitparáda Frekvence 1. Hlasujte na www.frekvence1.cz.

vše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju, jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: Znači impregnace.
1: Ty o to mě vždycky hrozně sejíří, když si když koupit boty, jak se ti vlastně jako snaží vždycky podstrčit jako další
0: všechny
1: milion.
0: Všechny věci, já odcházím a mám.
1: Máte, impregnaci
0: no,
1: máte.
0: Houbičku, houbičku mám s sebou, no, 16 no, krémů, no, no. I lubrikační. No. Já beru všechno, co mi dají.
1: Koupíš
0: prostě
1: to, jo.
0: A zjistíš, že ta bota stála 3000.
1: Ne, byla v akci, stála 2500, ale no. Pak stála 3500.
0: 800,
1: tam, no.
0: Protože
1: a já jsem byla na poště a teď mi tam. A nechcete tady
0: oni musí.
1: Stromeček, anebo už losíček,
0: stromeček
1: nabízej, no, stromečky, losíček.
0: To, že si to
1: ozdobený, pozdobenej, nepozdobenej.
0: Tak ale tak. Zpátky hit parádě.
1: Čtvrté místo. Roman Procházka, Marie Putnerová s písničkou Chtěl bych ti říct. Roman Procházka, určitě všichni víte, divoký byl. Tohle je samozřejmě další záležitost filmového ražení, protože on dělá muziku, která se dost často pojí k nějakým filmům a daří se mu velice dobře. Tahle písnička je v české hitparádě druhým týdnem a polepšili si ze šestky na čtyřku. Teď pojďme ale na třetí místo.
0: Tak to jsou Demigods. To je ta druhá půlka tam těch.
1: Druhá půlka UDG.
0: UDG, přesně tak. Píšou, že na to neměli moc času, na tuhletu písničku, museli se k tomu postavit po svým. A
1: asi čelem.
0: Všechno tedy. Asi čelem. A dávali to dohromady za pochodu s obrovským nasazením a emocemi, které v nás vřely, říkají členové Demigods. Takže tahle písnička se jmenuje Slova.
1: Jmenuje se Slova. Nejlepší, když se k něčemu postavíš po svých.
0: Po svých. No, nebo máš nohy odsud až do nebe.
1: Máš No a pojďme ještě na druhé místo. Kapela Miraj, Malinový sirup, vzpomínková záležitost, přesně, kde Miraj vzpomíná na to, jaký to bylo, když byl dítě a hráli si s kamarádama.
0: Ale on není zas tak úplně starý, no, že už jako začíná myslet na takovýhle věci.
1: On je podle mě jako těsně před 40.
0: Já jsem se bál, že řekne něco jiného.
1: A myslím si, že už to na něj taky dolíhá, hlavně už má svoje děti. Já myslím, že takovýhle myšlenky
0: 40, mě když byla 40, prosím vás,
1: tak si začal hrát,
0: OK. No, 45. Ale hlavně mě nic nebolelo ještě pořádně.
1: Ještě pořádně, ale já vím, no. Tak pojďme udělat rekapitulaci. Čtvrté místo Roman Procházka, Marie Putnerová, Chtěl bych ti říct.
0: Třetí místo Slova a Demigods.
1: A na dvojici je Miraj, Malinový sirup.
2: Místo čtvrté.

0: A jestli pak víte, kdo je na jedničce, jestli pak víte. Poslouchejte, holky si to taky dávají takhle jako...
1: Dáš kačera.
2: Pod kůči, pod kůži.
1: Pod kůči.
0: No to asi nevydává žádný zvuky, ale je to hezký.
1: Hele, název pro kapelu Botox myslím, že je naprosto nejlíp zvolený, protože Botoxu je všude, kam se podíváte. Všichni chtějí do sebe píchat Botox, aby byli krásný, vypnutý, bez vrásek.
0: Viděla prostě... si to, co dělají Američanky, černošky
1: to. No píchají si to do zadku.
0: Do zadku a prej, že když chodí, tak ono to dělá jako takový dom, dom, dom. Dokonce i Madonna si to tak.
1: No jasně, rozumíš, jako já jsem vlastně celý život chci mít malej, pevný zadek.
0: No, a oni chtějí velký, nepevný.
1: Přesně, nevelký, nepevný, neforemný, obrovský, masitej.
0: Protože to ty chlapy prej mají rádi.
1: Já nevím.
0: No tak říkali to, no jinak by to nedělali.
1: Teď to oblíkej.
0: No ten... ne, teď to slíkej. Musíš být rozpaženo. Opíhat tu ženskou.
1: Takže přátelé, Botox, my dva, první místo české hitparády pro tento týden. Gratuluji! A není to poprvé, jo?
0: Jsou, myslím, že po druhý jsou.
1: Jo, jo, jo. Ano, ano, tady je to napsané, pánové z kapely Botox vedou naši hitparádu druhý týden. My vám moc gratulujeme, tedy pánům z Botoxu.
0: Ale všem ostatním taky, protože to funguje krásně, jo, když jste v hitparádě, buďte rádi.
1: Tak každopádně taky díky vám posluchačům, že hlasujete. Hlasujete na www.frekvence1.cz/hitparáda do úterý do poledne.
0: 12 hodin, ano, je to tak.
1: No,
0: tak,
1: je to tak.
0: Tak co ještě můžeme dodat, snad jen to, že se na vás těšíme příští týden.
1: No. A že už je září, ale tohle už je podle mě jako taková ta fáze září, kdy už je prostě jako zajeto, že jo. Už máte učebnice, už máte sešity, ořezaný pastelky, koupený kružítko.
0: A poslouchej, já ti zaspívám písničku o září, jo. To je jediná písnička, kterou si pamatuju od Karla Gotta. Poslouchej. Září, posílám ti lístek z prázdnin. Září, se moc rád, když vzpomínám.
1: Tak, to byl takový přídavek. Jo. Takový přídaveček na závěr české hitparády. My vám moc děkujeme za přízeň, budeme se těšit za týden. Mějte se krásně a loučí se Roman Mikeš, Karel Gott.
0: Jani Knížková.
1: Mějte se, ahoj.
3: Česká hitparáda Frekvence 1. Hlasujte na www.frekvence1.cz. Místo první.

0: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký krytí střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
1: 20 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Vesnicí roku se staly Boršice ze Zlínského kraje. Fotbalisté Liberce remizovali v Brně s Artisem bez branek. V neděli přijde opět déšť, teploty budou kolem 20. U zpráv Frekvence 1 zdraví Ondřej Albrecht. Vesnicí roku 2026 se staly Boršice ze Zlínského kraje. Porotu zaujala komplexní péče o obec a její obyvatele nebo bohatý spolkový život. A jak Frekvence 1 řekl krátce po vyhlášení starosta Boršic Petr Dula za TOP 09, je to hlavně ocenění pro všechny spoluobčany, kteří se na zisku podíleli.
3: Naše obec má 2200 obyvatel. Není úplně standardní, aby ty vztahy byly tak úžasné, tak jak jsou v té naší obci. Takže je to obrovské ocenění pro všechny ty lidi, kteří soutěžili a chtěli vyhrát. Kdy vlastně vyhlašovali cenu, jsem ani nedutal a nedoufal, že bychom mohli vyhrát, i když jsem si to strašně moc přál, protože to nasazení našich občanů bylo prostě enormní a úžasné. Samozřejmě s výhrou jsou spojeny i finanční prostředky z Ministerstva pro místní rozvoj, které plánujeme využít na další rozvoj obce.
2: Druhé místo v celostátním finále obsadila Vraclav z Pardubického kraje, třetí potom v Šeruby z kraje Plzeňského. Česká vláda by měla kvůli zvýšení bezpečnostních rizik spojených s hybridní válkou vedenou Ruskem navýšit rozpočet na kontrarozvědnou činnost i další orgány státu. Jejich pohotovost by se měla zvýšit, ale také silněji koordinovat a reagovat na úrovni Evropské unie nebo NATO. Řekl to analytik Asociace pro mezinárodní otázky Pavel Havlíček ČTK. V Mnichově začal 191. ročník Oktoberfestu. Nový primátor města Dominik Krause tradičně narazil první sud piva. Zvládl to na dva údery. Slavnosti potrvají na Tereziánské louce do 4. října. Očekává se přes 6 milionů návštěvníků, včetně Čechů. A ti si leto za pivo připlatí. Litrový tuplák vyjde v přepočtu na 360 až 387 korun. Fotbalisté Liberce remizovali v 9. ligovém kole v Brně s Artisem bez branek a venku v nejvyšší soutěži po 4 výhrách poprvé ztratili. Naopak Nováček doma na 5. pokus premiérovi bodoval. Slovan se na 2. místě tabulky dotáhl na vedoucí Slavii, která má ale k dobru nedělní zápas s Plzní. Artis je před reprezentační přestávkou se ziskem 5 bodů průběžně 14.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: V neděli bude oblačno na jihu a východě místy i polojasno, odpoledne a večer ale od severozápadu dorazí déšť nebo přehánky, postupně na většinu území. Teploty v neděli vystoupají na 17 až 22 stupňů Celsia, na jihu a východě to může být až 24. Tolik zprávy, další opět za hodinu, do té doby dobrý poslech.

0: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
2: Sobotní party mix Frekvence 1.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop music. Námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
1: Sobotní party mix Frekvence 1.
2: Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím. Možná to znáte, když usínáte.

0: 21 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Armáda na dnech NATO v Ostravě představila nový letoun Embraer. Fotbalisté Mladé Boleslavy v 9. kole první ligy porazili zbrojovku Brno 2-0. A v neděli od severozápadu přijde déšť. Teploty budou kolem 20. Na Frekvenci 1 u zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Mezi stroji, které na dnech NATO v Ostravě a dnech vzdušných sil armády České republiky budí největší pozornost, je čerstvý přírůstek české armády letoun Embraer C-390 Millennium. Do Česka přiletěl v červenci. Na letišti v Mošnově ho armáda poprvé představila veřejnosti právě v sobotu. O vlastnostech letounu mluvil jeho kapitán Radim Ulrich.
2: Jedná se o střední transportní letoun určený k přepravě cestujících, nákladů, kolové techniky, pozemním a vzdušným výsadkům osob se speciálním vybavením. Můžeme hasit, můžeme tankovat letouny ve vzduchu, můžeme provádět lety pátrání a záchrany a evakuaci raněných pomocí intenzivních lůžek. Ten letoun má kapacitu 80 cestujících nebo 26 tun nákladu. Jeho dolet je 5000 km s nákladem 14 tun a nebo 8000 km s využitím pomocných přídavných nádrží.
1: Kapitán také řekl, že hlavní předností letounu je rychlost. Je podle něj také velmi variabilní a vybavený tak, aby ho na letiště bylo možné přestavět z nákladní varianty na cestovní. Stejně jako v minulých letech přilákali korunovační klenoty na Pražský hrad stovky návštěvníků. Pražané i čeští a zahraniční turisté dorazili před Vladislavský sál ještě před otevřením výstavy. Ta letos nese podtitul Habsburkové 500. Potrvá do pondělí 28. září. Vstup je zdarma. Loni si panovnické insignie prohlédlo více než 51 500 návštěvníků, včetně škol. V Rusku se od pátku do neděle konají volby do státní dumy, první od začátku ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022. Systém online hlasování v Moskvě přitom v noci čelil masivním kybernetickým útokům. Podle šéfky ruské volební komise Ely Pamfilovové je situace pod kontrolou, kdo za útokem ale stojí neuvedla. Kritici zároveň zpochybňují svobodný a férový průběh voleb kvůli potlačování opozice nebo vyřazování protiválečných kandidátů. Fotbalisté Mladé Boleslavy v 9. kole první ligy porazili zbrojovku Brno 2-0, vyhráli i čtvrtý domácí duel v sezóně a posunuli se na třetí místo neúplné tabulky. Skóre otevřel v 7. minutě nejlepší střelec soutěže Martin Schubert. Po změně stran přidal pojistku Jiří Klíma. Hostující Daniel Vašulín v prvním poločase neproměnil penaltu.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Neděle bude oblačná, na jihu a východě místy i polojasno. Odpoledne a večer, ale od severozápadu čekáme déšť nebo přehánky, postupně na většině území. Teploty vystoupají na 17 až 22 stupňů, na jihu a východě to může být až 24. Tolik zprávy, další opět za hodinu, do té doby dobrý poslech.

velký moci, hrdě obětuju tvoje mlčení. I když jsem sám, jsem s tebou ve dne v noci a tiše doufám ve vysvobození. A když ostatní jenom přihlíží a ty smíš.

0: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký kryký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
1: 22 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Vesnicí roku se staly Boršice ze Zlínského kraje. Fotbalisté Liberce remizovali v Brně s Artisem bez branek. V neděli přijde opět déšť, teploty budou kolem 20. U zpráv Frekvence 1 zdraví Ondřej Albrecht. Vesnicí roku 2026 se staly Boršice ze Zlínského kraje. Porotu zaujala komplexní péče o obec a její obyvatele nebo bohatý spolkový život. A jak Frekvence 1 řekl krátce po vyhlášení starosta Boršic Petr Dula za TOP 09, je to hlavně ocenění pro všechny spoluobčany, kteří se na zisku podíleli.
3: Naše obec má 2200 obyvatel. Není úplně standardní, aby ty vztahy byly tak úžasné, tak jak jsou v té naší obci, takže je to obrovské ocenění pro všechny ty lidi, kteří soutěžili a chtěli vyhrát. Kdy vlastně vyhlašovali cenu, jsem ani nedutal a nedoufal, že bychom mohli vyhrát, i když jsem si to strašně moc přál, protože to nasazení našich občanů bylo prostě enormní a úžasné. Samozřejmě s výhrou jsou spojeny i finanční prostředky z Ministerstva pro místní rozvoj, které plánujeme využít na další rozvoj obce.
2: Druhé místo v celostátním finále obsadila Vraclav z Pardubického kraje, třetí potom v Šeruby z kraje Plzeňského. Česká vláda by měla kvůli zvýšení bezpečnostních rizik spojených s hybridní válkou vedenou Ruskem navýšit rozpočet na kontrarozvědnou činnost i další orgány státu. Jejich pohotovost by se měla zvýšit, ale také silněji koordinovat a reagovat na úrovni Evropské unie nebo NATO. Řekl to analytik Asociace pro mezinárodní otázky Pavel Havlíček, ČTK. V Mnichově začal 191. ročník Oktoberfestu. Nový primátor města Dominik Krause tradičně narazil první sud piva. Zvládl to na dva údery. Slavnosti potrvají na Terezianské louce do 4. října. Očekává se přes 6 milionů návštěvníků, včetně Čechů. A ti si leto za pivo připlatí. Litrový tuplák vyjde v přepočtu na 360 až 387 korun. Fotbalisté Liberce remizovali v 9. ligovém kole v Brně s Artisem bez branek a venku v nejvyšší soutěži po 4 výhrách poprvé ztratili. Naopak Nováček doma na 5. pokus premiérovi bodoval. Slovan se na 2. místě tabulky dotáhl na vedoucí Slavii, která má ale k dobru nedělní zápas s Plzní. Artis je před reprezentační přestávkou se ziskem 5 bodů průběžně 14.
1: Frekvence 1.
4: Počasí.
2: V neděli bude oblačno na jihu a východě, místy i polojasno, odpoledne a večer ale od severozápadu dorazí déšť nebo přehánky, postupně na většinu území. Teploty v neděli vystoupají na 17 až 22 Celsia, na jihu a východě to může být až 24. Tolik zprávy, další opět za hodinu, do té doby dobrý poslech.
4: Frekvence 1.
1: To nejlepší z muziky. Sobotní party mix Frekvence 1.

duše bez těla.

0: 23 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Armáda na dnech NATO v Ostravě představila nový letoun Embraer. Fotbalisté Mladé Boleslavy v 9. kole první ligy porazili zbrojovku Brno 2-0. A v neděli od severozápadu přijde déšť. Teploty budou kolem 20. Na frekvenci 1 u zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Mezi stroji, které na dnech NATO v Ostravě a dnech vzdušných sil armády České republiky budí největší pozornost, je čerstvý přírůstek české armády letoun Embraer C-390 Millennium. Do Česka přiletěl v červenci. Na letišti v Mošnově ho armáda poprvé představila veřejnosti právě v sobotu. O vlastnostech letounu mluvil jeho kapitán Radim Ulrich.
2: Jedná se o střední transportní letoun určený k přepravě cestujících, nákladů, kolové techniky, pozemním a vzdušným výsadkům osob se speciálním vybavením. Můžeme hasit, můžeme tankovat letouny ve vzduchu, můžeme provádět lety pátrání a záchrany a evakuaci raněných pomocí intenzivních lůžek. Ten letoun má kapacitu 80 cestujících nebo 26 tun nákladu. Jeho dolet je 5000 km s nákladem 14 tun a nebo 8000 km s využitím pomocných přídavných nádrží.
1: Kapitán také řekl, že hlavní předností letounu je rychlost. Je podle něj také velmi variabilní a vybavený tak, aby ho na letiště bylo možné přestavět z nákladní varianty na cestovní. Stejně jako v minulých letech přilákali korunovační klenoty na Pražský hrad stovky návštěvníků. Pražané i čeští a zahraniční turisté dorazili před Vladislavský sál ještě před otevřením výstavy. Ta letos nese podtitul Habsburkové 500. Potrvá do pondělí 28. září. Vstup je zdarma. Loni si panovnické insignie prohlédlo více než 51 500 návštěvníků, včetně škol. V Rusku se od pátku do neděle konají volby do státní dumy, první od začátku ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022. Systém online hlasování v Moskvě přitom v noci čelil masivním kybernetickým útokům. Podle šéfky ruské volební komise Ely Pamfilovové je situace pod kontrolou, kdo za útokem ale stojí neuvedla. Kritici zároveň zpochybňují svobodný a férový průběh voleb kvůli potlačování opozice nebo vyřazování protiválečných kandidátů. Fotbalisté Mladé Boleslavy v 9. kole první ligy porazili zbrojovku Brno 2-0, vyhráli i čtvrtý domácí duel v sezóně a posunuli se na třetí místo neúplné tabulky. Skóre otevřel v 7. minutě nejlepší střelec soutěže Martin Schubert. Po změně stran přidal pojistku Jiří Klíma. Hostující Daniel Vašulín v prvním poločase neproměnil penaltu.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Neděle bude oblačná, na jihu a východě místy i polojasno. Odpoledne a večer, ale od severozápadu čekáme déšť nebo přehánky, postupně na většině území. Teploty vystoupají na 17 až 22 stupňů, na jihu a východě to může být až 24. Tolik zprávy, další opět za hodinu, do té doby dobrý poslech.
3: To nejlepší z muziky.
0: Sobotní party mix Frekvence 1.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
1: Celý můj život plave na vodě. Mám vítr z lidí, co...
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
2: Sobotní party mix Frekvence 1.

0: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký kryký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
1: Půlnoc. Frekvence 1. Zprávy.
2: Vesnicí roku se staly Boršice ze Zlínského kraje. Fotbalisté Liberce remizovali v Brně s Artisem bez branek. V neděli přijde opět déšť, teploty budou kolem 20. U zpráv Frekvence 1 zdraví Ondřej Albrecht. Vesnicí roku 2026 se staly Boršice ze Zlínského kraje. Porotu zaujala komplexní péče o obec a její obyvatele nebo bohatý spolkový život. A jak Frekvence 1 řekl krátce po vyhlášení starosta Boršic Petr Dula za TOP 09, je to hlavně ocenění pro všechny spoluobčany, kteří se na zisku podíleli.
3: Naše obec má 2200 obyvatel. Není úplně standardní, aby ty vztahy byly tak úžasné, tak jak jsou v té naší obci. Takže je to obrovské ocenění pro všechny ty lidi, kteří soutěžili a chtěli vyhrát. Kdy vlastně vyhlašovali cenu, jsem ani nedutal a nedoufal, že bychom mohli vyhrát, i když jsem si to strašně moc přál, protože to nasazení našich občanů bylo prostě enormní a úžasné. Samozřejmě s výhrou jsou spojeny i finanční prostředky z Ministerstva pro místní rozvoj, které plánujeme využít na další rozvoj obce.
2: Druhé místo v celostátním finále obsadila Vraclav z Pardubického kraje, třetí potom Všeruby z kraje Plzeňského. Česká vláda by měla kvůli zvýšení bezpečnostních rizik spojených s hybridní válkou vedenou Ruskem navýšit rozpočet na kontrarozvědnou činnost i další orgány státu. Jejich pohotovost by se měla zvýšit, ale také silněji koordinovat a reagovat na úrovni Evropské unie nebo NATO, řekl to analytik Asociace pro mezinárodní otázky Pavel Havlíček ČTK. V Mnichově začal 191. ročník Oktoberfestu. Nový primátor města Dominik Krause tradičně narazil první sud piva. Zvládl to na dva údery. Slavnosti potrvají na Tereziánské louce do 4. října. Očekává se přes 6 milionů návštěvníků, včetně Čechů. A ti si leto za pivo připlatí. Litrový tuplák vyjde v přepočtu na 360 až 387 korun. Fotbalisté Liberce remizovali v 9. ligovém kole v Brně s Artisem bez branek a venku v nejvyšší soutěži po 4 výhrách poprvé ztratili. Naopak Nováček doma na 5. pokus premiérovi bodoval. Slovan se na 2. místě tabulky dotáhl na vedoucí Slavii, která má ale k dobru nedělní zápas s Plzní. Artis je před reprezentační přestávkou se ziskem 5 bodů průběžně 14.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: V neděli bude oblačno na jihu a východě místy i polojasno, odpoledne a večer ale od západu dorazí déšť nebo přehánky, postupně na většinu území. Teploty v neděli vystoupají na 17 až 22 stupňů Celsia, na jihu a východě to může být až 24. Tolik zprávy, další opět za hodinu, do té doby dobrý poslech.
1: Frekvence.

že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: největší hity posledních let.
1: Dám tě rád, i když děláme chyby, život s tobou se mi vážně líbí.
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Jedna hodina. Frekvence 1 zprávy.
1: Armáda na dnech NATO v Ostravě představila nový letoun Embraer. Fotbalisté Mladé Boleslavy v 9. kole první ligy porazili zbrojovku Brno 2-0. A v neděli od severozápadu přijde déšť. Teploty budou kolem 20. Na Frekvenci 1 u zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Mezi stroji, které na dnech NATO v Ostravě a dnech vzdušných sil armády České republiky budí největší pozornost, je čerstvý přírůstek české armády letoun Embraer C-390 Millennium. Do Česka přiletěl v červenci. Na letišti v Mošnově ho armáda poprvé představila veřejnosti právě v sobotu. O vlastnostech letounu mluvil jeho kapitán Radim Ulrich.
2: Jedná se o střední transportní letoun určený k přepravě cestujících, nákladů, kolové techniky, pozemním a vzdušným výstatkům osob se speciálním vybavením. Můžeme hasit, můžeme tankovat letouny ve vzduchu, můžeme provádět lety pátrání a záchrany a evakuaci raněných pomocí intenzivních lůžek. Ten letoun má kapacitu 80 cestujících nebo 26 tun nákladu. Jeho dolet je 5000 km s nákladem 14 tun a nebo 8000 km s využitím pomocných přídavných nádrží.
1: Kapitán také řekl, že hlavní předností letounu je rychlost. Je podle něj také velmi variabilní a vybavený tak, aby ho na letiště bylo možné přestavět z nákladní varianty na cestovní. Stejně jako v minulých letech přilákali korunovační klenoty na Pražský hrad stovky návštěvníků. Pražané i čeští a zahraniční turisté dorazili před Vladislavský sál ještě před otevřením výstavy. Ta letos nese podtitul Habsburkové 500. Potrvá do pondělí 28. září. Vstup je zdarma. Loni si panovnické insignie prohlédlo více než 51 500 návštěvníků, včetně škol. V Rusku se od pátku do neděle konají volby do státní dumy, první od začátku ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022. Systém online hlasování v Moskvě přitom v noci čelil masivním kybernetickým útokům. Podle šéfky ruské volební komise Ely Pamfilovové je situace pod kontrolou, kdo za útokem ale stojí neuvedla. Kritici zároveň zpochybňují svobodný a férový průběh voleb kvůli potlačování opozice nebo vyřazování protiválečných kandidátů. Fotbalisté Mladé Boleslavy v 9. kole první ligy porazili zbrojovku Brno 2-0, vyhráli i čtvrtý domácí duel v sezóně a posunuli se na třetí místo neúplné tabulky. Skóre otevřel v 7. minutě nejlepší střelec soutěže Martin Schubert, po změně stran přidal pojistku Jiří Klíma. Hostující Daniel Vašulín v prvním poločase neproměnil penaltu.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Neděle bude oblačná, na jihu a východě místy i polojasno. Odpoledne a večer, ale od severozápadu čekáme déšť nebo přehánky, postupně na většině území. Teploty vystoupají na 17 až 22 stupňů, na jihu a východě to může být až 24. Tolik zprávy, další opět za hodinu, do té doby dobrý poslech.